0: Rádio Zlín.
1: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků.
4: Kouzelní.
3: Živá hudba.
5: Bořivé dílničky.
3: Soutěže pro děti.
6: Skákací hra.
7: Zvířátka.
8: Historická hasičská technika.
9: Skvělé občerstvení.
10: A zmrzlina.
2: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti.
1: 29. srpna od 10 hodin.
11: Těšíme!

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes zveřejní předběžný odhad červencové inflace. Podle analytiků meziroční růst cen zrychlil z červnových 1,5 na 1,8%. Za vyšší inflací mají stát především dražší pohonné hmoty po růstu cen ropy na světových trzích. Vývoj inflace bude důležitý i pro další rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Umělá inteligence zvyšuje produktivitu, ale ohrožuje část pracovních míst. Podle Světové banky se riziko automatizace týká hlavně vyspělých ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo Německo. Právě tam může AI nahradit větší počet zaměstnanců než v chudších zemích. Odborníci proto upozorňují na potřebu rekvalifikací a přípravy lidí na změny na trhu práce. Sparta vykročila za Ligou mistrů cenným vítězstvím. Pražský celek v úvodním zápase třetího předkola porazil doma francouzský Lyon 2-1. Po vlastním gólu Martina Suchomela dokázali skóre otočit Matěj Rineš a John Mercado. Lyon navíc za stavu 1-0 neproměnil penaltu a do odvety půjde s jednogólovým mankem. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Vyhořelou budovu 34 ve Svitu si dnes má převzít demoliční firma. Torzo by měla zbourat zhruba do měsíce. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírat zničenou budovu. V těchto dnech probíhá transport těžké techniky do Zlína a její montáž na staveništi a dokončují se přípravné práce. I dnes nám bude na východě Moravy pořádné vedro. Odpolední maxima se dostanou na 36 až 39 stupňů a k tomu bude po celý den slunečno. Tropy musíme vydržet ještě zítra. V pátek už se ochladí a bude do 25 stupňů.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: No, ale to není tak úplně pravda, jsou tady jenom dvě třetiny snídaně, schválně si poznáte, kdo tady dnes není. Tak promluv, ať promluví ten druhý.
3: Dobré ráno.
2: Tak kdo myslíte, že tady není? No samozřejmě, že chybí David, no. No Jasmin ráno psala, že jí není dobře a že má teplotu.
3: Teplotu ve 40 stupních.
2: Ve 40 stupních, to chceš, no tak takhle na dálku, aspoň Jasmin zdravíme do postele, tak to tam nějak vylež. No a pokud vy třeba stonáte v těchto vedrech, ježišmarja, myslíme na vás a jsme rádi, že jste tady. Calvin Harris Summer, tak tím začíná středeční snídaně šampionů. Dobré ráno.
0: Hit Radio

0: Posloucháte snídaní šampionů Light. Michal David s vámi, dobré ránko v 6.09. Už se to blíží, už jenom dva dny. Možná i vy si už od pondělí říkáte, ty vole, ať už je pátek. A to ze dvou důvodů. Bude víkend, jasně, a taky, už asi tušíte, vy kdo máte lupeny, tak největší koncert Marka Ztraceného na Letenského pláni, na ten se těšíte už tento pátek. Podle odhadu se má dorazit něco okolo 80 tisíc lidí, navíc to počasí, objednaný, píše to Praha pátek 26 stupňů, jasno. A říkám si, že Marek na to má obrovský štěstí, protože ty jeho tři Edeny, to mělo taky naprosto famózní počasí. Takže největší koncert Marka Ztraceného už teď v pátek.
1: Takhle, určitě ne největší v historii Česka. Já jsem si schválně nechal vyjet seznam koncertů, na které přišlo nejvíc lidí v Česku. Tak věřte, že na prvním místě se drží koncert skupiny Rolling Stones z roku 1995, kam dorazilo až 130 tisíc lidí. Na druhém místě je Michael Jackson, rok 96, třetí Pink Floyd, na čtvrtém znovu Rolling Stones. A pokud se naplní ty odhady, že přijde 80 tisíc, tak by se Marek Ztracený umístil na dosavadním pátém místě.
0: Hezky, já si myslím, že to bude chtít příště trumfnout. Jo, ty Rolling Stones určitě někde, ale kde to budeme dělat? To asi bude nějaký velký pole.
1: No, kdybych chtěl trumfnout Roda Stewarda, který má doposud nejnavštěvovanější koncert v historii celé planety.
0: Kolik?
1: Tam přišlo v Rio de Janeiro na Copacabánu 3,5 milionu lidí.
0: Prčic, 3,5 milionu lidí na koncert. Takže si představ, jo, pojďme si představit všichni, kdo jsme byli někde na nějakém koncertě, kde je hodně lidí, jo. A chceš si jít třeba pro pití anebo na záchod. Tak si to představte, jak to asi vypadá na tý Copacabana. Horko a žár, prostě čekáš jako dlouhou frontu, no. Tak už za dva dny Marek Ztracený, no a když se o něm samozřejmě bavíme, tak taky zahrajeme jeho novinku, kterou si sám Marek přeje, abyste se jí vy, kdo tam vyrážíte, naučili nazpaměť. Obuj si mé boty, tak pojďme na to.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají dva dny.

vidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 6.19. Tohle je Hit Radio, středa 5. srpna, krásné ráno s vámi Michal Knejp a David Jošt. A nás by schválně zajímalo, jak dobrý jste řidič, řidička. Máme tady poslední průzkum České asociace pojišťoven a jen 8% lidí, si myslí, že jsou dokonalí řidiči. Jo, a pak tady je taky zároveň, ale 93% řidičů si stojí za tím, že to největší nebezpečí představují ty ostatní. Že vlastně, když se na tím zamyslíš, tak to nějak nevychádza. Jo, je to vlastně krásná sebereflexe, že všichni víme, že jezdíme jak prasata, ale navzájem se tak nějak odpouštíme. Ale mně to přijde, že to je jako když třeba na kruháči trubíš na někoho, kdo nebliká, jo, a o 2 minuty pozdějc zapomeneš dát blinker ty a děláš jako, že se nic nestalo, jo. Tak by mě zajímalo, jací jste teda řidiči, do kterých skupiny spadáte? Co ty, Davide?
1: No, já určitě spadám do skupiny řidičů, kteří si myslí, že neřídí úplně dobře. Kolikrát si dokonce myslím, že mám i kliku, že jsem jako moh někdy něco třeba ťuknout a na poslední chvíli jsem ten osud zvrátil.
0: Ale viděl tě u toho někdo?
1: Ne.
0: No tak dobrý, ne. Takže patří do těch 8%.
1: Co ty? Já jsem s tebou párkrát jel a ty řídíš podle mě docela dobře.
0: Fakt? Když nekeci, ty něco potřebuješ. Tak to jsi hodnej. Nemyslím si, že patřím mezi 8% dokonalých řidičů. Spíš se snažím tak nějak jako to přežít na té silnici. Vždycky se dostat z bodu A do bodu B, jo. Samozřejmě takhle, každý občas trošku lehce zaprasí, jo, to si nalejme čistého vína, ale spíš je asi dobrý se snažit tak na té silnici to nějak vybalancovat a dorazit v pořádku domů. No tak vy do nás posloucháte, ať už spadáte do jakýkoliv skupiny, doražte v pořádku tam, kam jedete, nespěchejte, ta práce, hele, jestli jedete do práce, ta práce vám neuteče, není kam spěchat. Za chvíli Alex Warren a přidáme právě pro vás aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak.

0: postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí solné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku v plynulosti dopravy na D1 na 253. kilometru ve směru na Vyškov, stojí odstavené osobní auto s vozíkem. Dávejte tam pozor.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: nebo Madonna, jestli chcete. Hang Up z 6.32. Krásné ráno z Itrália, Michal Knev, David Jošt, to jsme my dva. Jasmin se léčí, kurýruje se, tak možná zítra. Nicméně David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Některým uživatelům WhatsAppu se tento týden nečekaně zablokovaly účty. Společnost Meta přiznala, že v části případů šlo o chybu systému a začala postiženým přístup obnovovat. WhatsApp zároveň připomněl, že účty blokuje kvůli spamu, podvodům nebo používání neoficiálních verzí aplikace. Opravdová láska se pozná podle činů, nejen podle slov. Podle odborníků se hluboký cit projevuje postupně s vývojem vztahu. Od opravdového zájmu až po vzájemnou důvěru a pocit bezpečí. Právě dlouhodobé chování partnera je podle psychologů nejlepším důkazem skutečné lásky. V Itálii pomáhají na plážích jako plavčíci vězni. V regionu Apulie tak řeší nedostatek záchranářů a zároveň podporují návrat odsouzených do společnosti. Vězni prošli odborným školením a podle organizátorů zatím projekt funguje bez problémů.
0: To vlastně přijde geniálně, jak jsem se tomu pousmál, protože už jakoby se nemusíš bát kapesních zlodějů, jo? Protože když ti někdo na pláži ukradne, nevím, telefon nebo žabky, tak ho plavčík pozná, protože jsem seděl v báni. Představ si, jak tě zachránil nějaký takový borec, má vytetovaný takhle crime na čele.
3: Tak si to představoval.
0: Ty se topíš. Takhle, no. Hele, vlastně. Tonoucí se kriminálníka chytá. Sonic Dream Collective, Oh Baby All, tak tohle mám tady osobně moc rád. Parádní devadesátka, která by vás mohla zabavit. Je to vlastně srdcovka, tu jsme vybrali my dva tady s Davidem a ty další, tu další můžete vybrat vy mezi 12. a 13. Ty vám hraje Jirka Pilnář. 5 plus 1 vaši, tak pojďme na to.

0: Damiano David. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, středeční snídaně šampionu na Hit Rádiu v 6.40. Taky to máte tak, že se vám do něčeho nechce, ale jak začnete, tak pak jedete jak mašina. Co, Dave, máš to tak?
1: Občas jo, občas ne.
0: Kamarádi, já včera uklidil celý byt. Úplně celý byt, sám od sebe, i okna jsem umyl, terasu uklidil. A jo, chlubím se tím. Chlubím se tím a mám pocit, že bych za to měl vlastně dostat medaily.
1: Ty jsi říkal, že je partnerka mimo.
0: Ano.
1: Takže jsi řekl...
0: Jak jako mimo? Jakože je pryč.
1: Jakože je pryč a říkal jsi, co budu dělat s načatým odpolednem, tak jsi prostě začal uklízet.
0: No ono je to totiž tak, že ona odjížděla v pátek nebo ne, v sobotu a bude se vracet dneska. A já říkám, já jsem jí to vlastně slíbil. Říkám, ale já to tady prostě uklidím, dobrý, neřeš to. A ona...
1: To jasně, určitě.
0: Jasně, no. Takže... jsem se do toho včera pustil, bylo teda jako docela vedro, takže já v trenkách, dovedli si představit, jak v trenkách uklízím celý byt. Jako muselo to byt vypadat vtipně, kdyby mě někdo pozoroval, jsem si říkal, ty bláho, tak to nechceš vidět, knejpo, jak tady uklízí v trenách, jo. Ale jak to máte doma vy, kdo uklízí u vás, Davide? Protože já teda, to byla taková jednorázovka teda, která zas, ona zas přijde, ale ona přijde pořádně teda, že opravdu jako hodně pintlich.
1: Když už, tak už. Tak my se snažíme tyhle ty domácí práce rozdělovat 50 na 50.
0: Aha.
1: To znamená, něco děláme a něco dělá partnerka.
0: Jasně.
1: Ale je pravda, že čas od času se nám stane, že se do něčeho takhle obujem. A ono hlavně ten pocit, který máš potom, po té dobře odvedené práci, to je fakt nezaplacení.
0: To bylo bomba, když jsem se pak sednul na ten gauč, dal ty nohy na ten stůl, umytej stůl, čistej. Samozřejmě, že jo, ty špinavý nohy. A kdybys měl smazat jednu z domácích prací úplně ze světa, tak co by to bylo? Za mě rozhodně teda otírání poliček od prachu, protože
1: souhlas.
0: Když máš ty poličky, máš to zastavený a teďka, jako ono, můžeš to prostě nafejkovat, jako že to objedeš takhle okolo, jo, ale říkal jsem si, tak už to udělám pořádně, ale nechce se ti to zvedat ty věci. Takhle, ženy, vy, který nás posloucháte a kroutíte očima, jo, my víme, že to děláte denodenně bez potlesku, jo, ale chlapi, co vám můžu teda říct, když to uděláte, tak si rozhodně šplhnete. Těším, až se dneska vrátí a uvidí to, ježiš, to budu za frajera. Pink taky seděl za chvíli a aktuální doprava pro vás, kdo nás máte sebou na cestách. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo jí položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinylová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
7: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskanzenu Modrá. Zve vás?
6: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
8: Už tam bude?
9: Nech toho.
8: Raději už tam bude?
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
13: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na úrovni Drslavic. Došlo ke střetu nákladního vozidla se Srnou, dbejte zvýšené pozornosti.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům.

0: perfektní předělávka 80kového songu Cyril Stamlinin 654, tohle je Hit Radio, krásné ráno. Rodiče vodí své dospělé děti na pracovní pohovory. Máma s tátou vyjednávají plat i home office. Je to k smíchu, ale opravdu se to děje. Tenhle fenomén hlásí HR oddělení a personální agentury. Jo? A se nad tím tak zamyslíme, tak představ si, že šéfuješ nějaký firmě, jsi ten HR, a na pohovor ti přijde, nevím, třeba 25letý inženýr, jo? A za ním vyjde jeho máma.
1: Která ti řekne, je třeba 45, jasně, zachovala.
0: Která ti řekne, že pod 60 čistýho a bez pružný pracovní doby ti prostě svýho syna nedá, jo? To je ujetý. Nebo třeba, já nevím, jo, když asi jsi byl někde na nějakém pohovoru a ta klasická otázka, řekněte nám vaše silné stránky, jo, tak ta máma vytáhne z kabelky tvoje vysvědčení ze třetí třídy a nevím, pochvalu za, nevím, jaký diplom někde, ne?
1: Sběr papíru.
0: Za sběr papíru. To dokážeš si představit, že by tvůj táta šel s tobou na pohovor? A třeba teďka, že bychom vzali svoje otce, kolik je tě? 32, mě 35, že bychom vzali naše táty na pohovor.
1: A ten pán tady dělá co, prosím vás?
0: Otec.
1: Že by se ti zeptali.
0: Otec představený, on to tady jde zkontrolovat.
1: A nebo by třeba řekli, víte co, my scháníme dva, co dělá tatínek, má nějakou práci nebo ne? Víš, že by jako rovnou vzali oba, takový balíček.
0: Ale já si říkám, to snad nikdo prostě nevzal, to je nějaký kec, já tomu nevěřím. Jakože by fakt někdo vzal prostě svoje rodiče na pohovor, protože tím se podle mě musíš hnedka odpálit jako u toho HRisty. To je takový to. Oho. Tak jo, tak dobře, tak my se vám ozvem. A seďka komu, že jo? Tátovi nebo tobě. Pojďme na muziku, tohle jsou Mira, hezké.

0: uděláš.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanand sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Podle posledních průzkumů se většina zaměstnanců zároveň cítí z práce alespoň občas vyčerpaná. Polovina dotazovaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji tento problém pociťují mladí lidé a zaměstnanci s dětmi. Bouřky zaměstnaly v Libereckém kraji desítky hasičů, silný vítr vyvracel stromy a v Novém Boru poškodil několik střech domů. Hasiči měli do 8. hodiny večer kolem 140 výjezdů, počet zásahů navíc ještě není konečný. Lidé dál hlásí další popadané stromy. Policie v Amazonii udeřila na organizovaný zločin. Při rozsáhlé mezinárodní akci zatkla v 5 jihoamerických zemích stovky lidí. Zabavila také nelegálně vytěžené dřevo, nerosty i zvířata v hodnotě zhruba 6 miliard korun. Operace s názvem Zelený štít 2026 patří k největším zásahům v historii Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Žně ve Zlínském kraji finišují, zemědělcům zbývá sklidit posledních pár polí s obilím i řepkou. Drtivou většinu už mají pod střechou. Úroda je letos u obojího horší než loni. Důvodem je hlavně sucho. I letos se navíc v regionu zmenšila plocha, na které zemědělci obiloviny a řepku pěstují. Máme za sebou další tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů a i přes den se na východě Moravy pořádně zapotíme. Maxima budou opět atakovat 40 stupňů. K tomu bude celý den slunečno. Zítra večer se místy objeví silné bouřky, na víkend se nám pak ochladí.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Snídaně šampionů. Rozjíždíme druhou hodinu středeční snídaně, 2 minuty po 7, krásné ráno a dneska nejsme pod kontrolou. Dneska tady je s vámi jenom Michal a David.
8: Ti, co měli přijít, nepřišli. Jasmin je nemocná.
10: Jasmin ráno psala, že má horečku a že jí bolí hlava. Horečku v těchto vedrech nezávidíme. No tak ať se vykurýruje i vy, pokud třeba nás posloucháte a jste nemocník, tak ať jste v klidu. No a co by vás mohlo pobavit takhle na začátek další hodiny, další muzika David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Hezké ráno.
6: Hitra.

0: Shawn Mendes
1: a Camila Cabello.
0: Señorita na Hitrádiu v 7.09. Krásné ránko. Mě by zajímala jedna věc. Jestli jste někdy přišli na parkoviště v obchoďáku a na místě, kde jste zaparkovali, jste našli jenom prázdný asfalt.
2: Vždycky.
0: Nekecej, fakt, já jsem si totiž teďka vzpomněl, proč se o tom bavím, že v pondělí předevčírem, když jsem byl na otočku v Hradci Králové, tak jsem se stavoval v jednom velkém místním nákupním centru.
2: Jako ve Futuru.
0: No, přesně tam. Jenomže, co se stalo, jo? Já když jsem zaparkoval, když jsem tam přijel, tak já jsem telefonoval. Telefonuju, zamykám auto, odcházím a když jsem se vracel, tak jsem myslel, že auto je tam, kam jsem šel a nebylo. Člověče, okamžitá zástava srdce, jako konec, jo, říkám, kde je, panika, tak otevírám mapku na telefonu a ukazuje to, že tam jako někde je, říkám, tak fajn, bylo, opatroníš.
2: No, teď si ještě představ, že bys tu apku neměl, mně se to stalo několikrát, jasně. Apku jsem neměl a teď najednou panika, že, tak někdo mi to ukradl, někdo mi to odtáhl, jsem blázen, prostě hnedka se ti do hlavy derou tady ty myšlenky.
0: No, jako to, že tam stálo, si myslím, že je ještě dobrý, jo, ale vem si, že opravdu přijdeš a to auto tam není, jakože si ho někdo půjčil, jo, že si někdo odjel. Ale dobře, pojďme zůstat u toho, kdy se vám stalo, že jste opravdu nějak jako jeli na autopilota, vy jsi jako já, že jsem odcházel a vůbec tak nějak jsem prostě nepřemýšlel o tom, kde to auto je nebo není. Tak jestli se vám někdy stalo, že jste třeba dokonce už volali policii, jakože ukradli mi auto, jo, a pak jste zjistili, že parkujete třeba jako o tři řádky vedle. Jo.
2: Já mám jedno bezpečnostní opatření, na který jsem přistoupil asi před 2 lety.
0: Necháváš klíče na kole?
2: Ne, ale vyfotím si to parkovací stání A5, D18 a pak už jdu rovnou na jisto.
0: Fotit je dobrý, to jsem připomněl jako takhle vlastně, když o tom přemýšlím, tak se mi to nestalo poprvé, tady ta anomálie s tím parkováním, ale přesně jak ty říkáš, oni většinou ty místa bývají číslovaný a teďka na to koukám a říkám, jo, 276, jo, teďka odcházíš a prostě třeba po 2 minutách, když si myslíš, že to pamatuješ, to po 2 minutách, po minutě, říkáš si, tavičkej, bylo to 267 nebo 276 nebo 762, vůbec nevíš, tak pojďte nám dát vědět vy, kde, kdy a jak dlouho jste nejdéle hledali svoje vlastní zaparkované auto. Chceme ideálně nějaký opravdu bizárky. Číslo znáte 777-937-777, můžete přes WhatsApp nahrát hlasovku, nebo nám to sem hodit klasicky zprávu. My k vám posíláme další hity, tohle jsou Coldplay a BTS na Hit Radio. Dobré ráno.

0: čtvrt na osm. 2 minuty k tomu, tohle je Shakira a Zoo. Posloucháte Rádio, dobré ráno. Stalo se vám, že jste někde zaparkovali auto, ale zapomněli kde? Tak připomenu pro vás, kdo jste se přepojil až teď. Mně v pondělí v Hradci Králové hledal jsem auto v obchoďáku, zapomněl jsem, že jsem parkoval o patro níž. Infarktový stav dorazil, dopadlo to dobře. Ptali jsme se vás, a jestli máte nějakou takovou zkušenost, a máte, protože jste nám naprosto zahledili WhatsApp a SMSky, tak pojďme na pár zpráv. Ahoj, manželka si před lety koupila nové auto a jela na nákup. Následně ohromná panika, že jí auto ukradli. Prý prohledala celé parkoviště, zavolala městskou policii a až když přijeli a ptali si, jaké je to auto, tak jí došlo, že hledá to staré. To je net. Další zpráva. Mně se stalo, že jsem přišla k autu a nešlo odemknout. Mířím na něj klíčem a nic, pak jsem zjistila, že mi z toho sluníčka hrabe, protože jsem stála u jiného C4 Picasso zlatá barva. Já zkombinovala manželovo auto a moje. Manžel má C4 Picasso ale šedé a já Peugeot 307 zlatý.
1: To je taky hned.
0: To se spleteš prostě. Taky píše Eva. Byli jsme s přítelem na koncertě Briana Adamse v Hradci Králové na letišti. Hledejte auto pod mě mezi více než tisícovkou jiných aut. Hledali jsme ho asi 2 hodiny a nakonec mezi těmi pár auty, co tam zůstali, jsme naše našli. Ostatní lidé hledali také, takže jsme nebyli jediní. Takže to byla vlastně taková jako hra užij si koncert toho vynikajícího Briana Adamse. Prostě, jo, jak se to tam celý vodí. A pak ještě to mají se zážitkem vlastně, jo, že na tom parkovišti hledáš auto. Pojďme taky, máme tady několik hlasovek, tak třeba pouštím tu od Ivika.
2: Dobré ránko, tak mě se podařil zajímavý kousek, já jsem cestou z práce zaparkovala u nás na náměstí, byla jsem po nákupech a protože nakupovat na náměstí chodím vždycky pěšky, tak jsem odešla domů, druhý den ráno chci jet do práce a auto prostě v garáži nebylo. Stres, panika, volala jsem policii, všechno jsme řešili, všechno jsme zapsali, protože jsem tvrdila, že jsem 100% přijela tím autem až do té garáže a že to auto bylo zamčené, takže oni tam snímali stopy. Asi za další 2-3 hodiny bylo hotovo, tak jsem, že půjdu na MHD a pojedu do práce prostě MHD a jdu přes to náměstí a teď tak koukám a říkám, no tak to ne. Takže trapas na entou, protože jsem se musela jít přiznat na tu policii, že jsem jenom prostě blbá. Mějte hezký den.
0: Mě zajímalo, jestli nás poslouchá někdo od ať už státní nebo obecní policie, tak určitě to minimálně taky jednou řešil. Máme tady hlasovku taky od podepsaného jako JS.
3: Ahoj, já jsem jednou takhle přišel opravdu na parkovací místo a to auto tam ale opravdu nebylo. Zavolal jsem policii, to auto mi ukradli a najednou za měsíc mi volejí, že to auto našli. Tak jsem přijel do Prahy, tomu autu vůbec nic nebylo, tak jsem si najemně jim řekl, jestli vzali otisky anebo přišli na pachatele. Tak se jenom zasmáli a řekli, ať nekoukám tolik na americký detektivky. Čau.
0: Hezký, no ale ty jsi říkal takhle, nakonec to našel a ty jsi měl super radu, Davide, jak si teda zapamatovat, kde parkuješ?
1: No, vyfotit si to parkovací místo, pokud samozřejmě se jedná o obchodní dům venku, jenom tak asi fotit nemusíte.
0: No. To je super, no a taky když vám ho ukradnou, tak máte alespoň fotku na památku. Za chvíli doprava, hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku na D1 na 251. kilometru. Ve směru na Vyškov došlo ke střetu nákladního vozidla se zvěří, kolona se zatím netvoří.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: je Dermot Kennedy, Kiss Me. Už za malou chvíli je tady rychlá pětka. O co soutěžíte, jak se zapojit, řekneme za moment, tak zůstaňte u rádia. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Online seznamky mění pohled na vztahy. Nová studie naznačuje, že lidé, kteří tyto platformy používají až návykově, přikládají lásce menší význam. Podle vědců mohou nekonečné možnosti výběru i důraz na fyzické uspokojení oslabovat zájem o hlubší a dlouhodobé vztahy. Na jižní Moravě přibývá fíkovníků místo meruněk. Farmáři se přizpůsobují teplejšímu klimatu a vysazují plodiny, kterým dříve české podmínky nepřály. Vedle fíků se na jihu Moravy stále častěji objevují také melouny. Policie pátrá po totožnosti neznámého muže z Krkonoš. Muž byl nalezen v temném dole, nekomunikuje a odmítá prozradit, kdo je. Lékaři u něj vyloučili alkohol i drogy a policisté nyní žádají veřejnost o pomoc s jeho identifikací.
0: Já jsem na tu fotku koukal, v shodou okolností včera to na mě vyskočilo a já to nejsem. Tak kdo by to mohlo být? Napadlo mi, že to není Krkonoš, že si nehledá Trautumberka. No nic. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s Tomas Arso. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium, komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu unisex parfém Sandalwood Violet Leather. Pojďte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37, tohle je Hit Radio, Egor Robert Burian, Žijeme len raz a tohle je Rychlá pětka. Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte produkty Thomas Arsov, konkrétně Hair Booster Herbarium, což je komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu taky unisex parfém se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí každý den. Mimochodem, v Thomas Arsov věří, že cesta ke krásným vlasům, pleti i celkovému přístupu k tělu nezačíná u rychlých řešení, ale u dlouhodobé a celostní péče. No a o produkty Thomas Arsov si zasoutěží Jana. Jano, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi byla úplně překvapená, to, že jsem tě vybral, že jsem ti zavolal. Soutěžila jsi už někdy v Rychlé pětce, nebo to je premiéra?
1: Ne, to je premiéra.
0: Hezký. A soutěží váš takhle s náma, jakože na nečisto, když se dovolá nějaký jiný posluchač. Jak se ti daří, třeba se zeptám?
1: Moc ne, málo jenom.
0: moc ne, nesoutěží, nebo moc se ti nedaří?
1: Nedaří,
0: je, ale tak máme tady jednoduché otázky, myslím si, že to zvládneš levou zadní. Tak pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik měsíců v roce má alespoň 28 dní?
1: No, já nevím, 5? Nebo všechny?
0: No jasně, všechny.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
1: Tohle nevím, to... 10?
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
1: 200,
0: dobře, tak pojďme.
2: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Teď už bez nápověd, jak se jmenuje pohádkový loupežník z Jičína? Jani, budeš vědět?
1: Rumcajs.
0: Jo.
2: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má nejdelší krk na světě?
1: Žirafa.
0: Ano, a poslední pátá otázka, už jsme se rozjeli. Kdo tento pátek vystoupí na Letenské pláni? Co za zpěváka?
1: Elektracený.
0: Jo. Jano, ty jsi divoška. Ty jsi divoška. Hele, chtěl bych, kolik jsi říkala, že teda ty 2 metry mají 10 cm, nebo kolik to bylo skvělý. Já vím, já si mám legraci. On ten stres... Takhle, to, že člověk soutěží na nečisto, tak si říká, ježiš, co to odpovídá občas, ale pak, když je člověk v tom éteru vysílání, tak ten stres pracuje. My jsme tady měli borce Davide minulý týden, ptali jsme se, kolik stěn má hrací kostka. A on nám řekl 3x4 stěny.
1: No, to je 6, to jsem věděla.
0: No jasně, hele, Jano, byla jsi skvělá, takhle, no, rychlá pětka je za tebou, vyhráváš produkty od Thomas Arsov.
1: Děkuju, super.
0: Není zač, tak to produkty posíláme a posíláme taky přání krásného dne, měj se hezky, ahoj.
1: Vám taky, děkuju.
0: Děkuju, ahoj. Tak opět zítra, opět po 7:30, tady na Hit Radio.
2: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: Hayley Williams, Airplanes na Hitrádiu v 7.43. Za chvíli letíme do Brna. Máme tady totiž něco k pořešení, brněnský paradox. Tak na to počkejte a počkejte i na další hity. Tohle vás bude bavit, to je fantastická Katy Perry, Hot and Cold. Staví se taky Miles Smith, Nice to meet you, no a myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem. Předáme dopravu, ať víte, co vás ve středu ráno kde zdrží.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
3: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břes, který pro vás připravila
4: organizace Za sklem společně s obcí Břes.
5: Čeká vás den plný zážitků,
6: kouzelní, živá hudba,
7: hořivé dílničky,
8: soutěže pro děti,
9: skákací hra,
10: zvířátka,
11: historická hasičská technika,
12: skvělé občerstvení
13: a zmrzlina.
3: Mlýn Břes se otvírá veřejnosti
2: 29. srpna od 10 hodin.
14: Těšíme se na vás.
15: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty z Moravy a Slezska. Hlásíte překážku na D46 na 24. kilometru ve směru na Brno. Stojí odstavený kamion a blokuje pravý jízdní pruh.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům.

0: Jason.
1: A Miles Smith, krásné ráno v 7.53. Na Brněnsku došla voda. To tady čtu, protože lidé po výzvě k šetření začali hromadně napouštět bazén. Jo, si představ, jo, tak jsi starosta na Brněnsku, poprosíš lidi, aby šetřili s vodou a oni okamžitě napustí bazény do plocha.
2: Neolizujte namrzlé zábradlí, no, mi to připomíná tu scénu z obecné školy.
1: Jasně, ale mně to přijde, jakmile vydáš nějaký jako nařízení nebo nějaký zákaz, tak lidi udělají přesně naopak, jo. Takže vlastně tady byl pokyn šetřete s vodou a vlastně my Češi jsme si to přeložili jako, že hele, rychle skočit do plavek a otočit kohoutem, než nám tu vodu vytočí soused, že jo. A to mi vlastně jaký trochu připomíná dobu covidu, nakupování toaleťáků, co se kupovalo. A
2: těstoviny, mouka.
1: Taky mouka, takže nejeden český sklep je plný těchto zásob ještě teď, jo. Taky lidem za covidu došel nábytek, to si pamatuju, to se taky kupovalo do foroty. Já si myslím, že my jsme prostě takový, že kdyby nám třeba vláda řekla, že je potřeba šetřit vzduchem, tak prostě my ho začneme zavařovat normálně do těch sklenic, jo. Takže Brněnsko na suchu, jo. A kde, ne teď, jak to bylo v tom dědictví? Ne teď, a ne po teď. Kalec, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických

0: dobře. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky.
1: CZ. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pozor na falešné SMS o pokutách za parkování. Podvodníci rozesílají zprávy s odkazem na falešnou platební stránku, která má vylákat údaje z platební karty. Po zaplacení malé částky si pak mohou z účtu strhávat i tisíce korun. Odborníci doporučují na podobné odkazy neklikat a pravost výzvy si vždycky ověřit. V Česku dochází lék tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv zůstalo v úterý ráno jen 81 balení. Ministerstvo zdravotnictví proto dočasně povolilo vydávání léků se stejnou účinnou látkou, které nejsou registrované v Česku, ale jsou schválené v jiných zemích Evropské unie. Úřady ujišťují, že tyto přípravky splňují evropské bezpečnostní normy. Cílem mimořádného opatření je zajistit, aby léčba pacientek nebyla přerušena. U golfového klubu Donalda Trumpa v Los Angeles policie zadržela ozbrojeného muže. Podle vyšetřovatelů si před prezidentovou návštěvou pořizoval záznamy bezpečnostních opatření. Policisté u něj našli nabitou pistoli, munici a při domovní prohlídce i další zbraně. Muž je navíc vyšetřovaný také v souvislosti s jiným trestným činem. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Vyhořelou budovu 34 ve Svitu si dnes má převzít demoliční firma. Torzo by měla zbourat zhruba do měsíce. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírat zničenou budovu. V těchto dnech probíhá transport těžké techniky do Zlína a její montáž na staveništi a dokončují se přípravné práce. I dnes nám bude na východě Moravy pořádné vedro. Odpolední maxima se dostanou na 36 až 39 stupňů a k tomu bude po celý den slunečno. Tropy musíme vydržet ještě zítra. V pátek už se ochladí a bude do 25 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity.

0: 8 hodin minut tak tomu, tohle je středeční hit rádio a snídaně šampionů, dneska v módu dva muži.
1: Dva ze tří.
0: Dva ze tří. Jasmin se kurýruje, má teplotu, je doma, tak možná zítra se vrátí, takže doufám, že vás pobavíme aspoň my dva. Nicméně otázka takhle na zapřemýšlení, než to probereme. Když na někoho čekáte a nedorazí, tak kolik minut čekáte, než teda se na to úplně vykašlete? 10, 15, 20? No.
1: Tady dáme 10. Karle.
0: Karle. O tom se pobavíme za chvíli, teď Ella Henderson a Rudimental Alibi. Hezké ráno.
2: Hit Radio Zlín.

0: Tak všechno mám.
1: Tohle nás moc baví. Poetika blízko na Hit Rádiu v 8.07 s vámi Michal a David. Přátelé, 10 minut. Pravidlo 10 minut, to je ten čas, který věnujeme protějšku, který má zpoždění. Po 10 minutách odcházíme nebo schůzku rušíme. Tohle není z naší hlavy, tohle vyšlo z posledního průzkumu a protože, nevím jak tebe, Davide, ale mě se nikdo neptal, vás asi taky ne, tebe taky ne, tak pojďme si udělat svůj vlastní průzkum. Takže kolik času čekání, kolik minut zpoždění tolerujeme u kamarádů?
2: U kamarádů...
1: Jo, budem to rozdělovat.
2: Hodina.
1: Teda, takže kamarád hodina, tak tam jsme na to zvyklí. Pracovní schůzka.
2: No, tam i 15 minut je dost.
1: Určitě. Co ještě dál?
2: Přítel.
1: Přítel. Tak nula.
2: Co první rande třeba na Tinderu?
1: Na Tinderu. No a to je právě taky, čeho se to jí týká, že když si dáš první rande právě z nějakých online seznamovacích aplikací, tak tam tady to pravidlo 10 minut funguje tady jako nejvíc, jo? Že prostě ty za těch 10 minut zjistíš, že ten člověk on asi nebude úplně chrochvilný, zodpovědný, takže se otočíš na podpatku a odejdeš. Jo? Takže za mě je to tak průměru nějakých 15 minut jako u všeho. Prostě víc čekat na toho člověka, to už je vlastně jako ztráta času. Tak by nás zajímalo, jak to máte vy, kdo nás posloucháte, kolik teda minut zpoždění, kolik minut zpoždění nebo kolik hodin zpoždění tolerujete u kamarádů na rande a nebo u kolegy, než vás to začne fakt štvát a co potom uděláte? Děláte jako že nic nebo mu to pořádně osolíte? To nás zajímá. Budeme rádi, když se s námi podělíte přes WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku 777-937-777. No a nebo nám to sem můžete poslat klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity Imagine Dragons v 8.09. A pokud jste měli s někým schůzku v 8, tak ještě minutu a pak už můžete normálně odejít, jo?

0: přesně 8:45. Vy máte v uších středeční Hit Radio a snídaní šampionů. Dobré ráno, průzkum říká, že lidé dávají 10 minut času tomu, kdo se spozdí s příchodem na schůzku, potom odchází, to tvrdí internet. No a my s Davidem jsme se tady shodli, že záleží, na koho čekáme, ale že za nás je to tak 15 minut.
1: No, může bejt.
0: 1/4 hodinka. Chtěli jsme váš názor a názory dorazily, píše třeba Aja. Ahoj rádio, odpustím cokoliv. V závorce, i když vnitřně řvu vzteky, ale nemám právo se zlobit, když někdo přijde pozdě. Jsem totiž ta kamarádka, která vždy a všude chodí pozdě, a to i o hodinu. Je to nemoc asi, či co? Veřejně se omlouvám všem svým kamarádům a díky za trpělivost, obdivuji vás. Hezký den do rádia. A já.
1: Já to mám ještě trošku jinak. Mě hrozně vadí, když někdo přijde pozdě, ale já sám, když přijdu pozdě, tak mi to zas tak nevadí.
0: Hele, je to divný, ale mám to dost podobně, jo?
1: Si nebudu sám.
0: Přesně. Další zpráva. Petr, čau, jsem nastavené tak, že když se s někým domluvím třeba na 8, tak tam budu o 10 minut dřív, kvůli tomu mám i hodiny v autě nastavený o 5 minut dopředu, jenže se vždycky stávalo, že ti dotyční přijeli třeba o 10 nebo 15 minut později a vždycky jsem čekal, ale teď už to mám tak, že když tam ten člověk není včas, tak odcházím nebo odjíždím. Petr.
1: To je taky úkaz, přijít na schůzku o 10 minut dřív.
0: No úkaz, to je správně, ne? Nebo... Jo, takhle. Chápu. Chápu, už mi to doteklo. Pojďme taky na hlasovky. Máme tady třeba hlasovku od Haničky. Ještě než ji pustím, tak teďka píše Pavla. Ahoj, akademická 4 hodinka. No.
2: Dobré ráno, do snídaní šampionů. Tak já většinou nechávám tu akademickou 4 hodinku, těch 15 minut. Ale samozřejmě taky záleží na důležitosti situace, důležitosti setkání a na okolnostech. Takže já mám nejradši dochvilnost. Takže dost možná bych třeba nečekala vůbec, ale většinou dávám těch 15 minut, kdy dobrou,

0: Tak jo. Akademická čtvrthodinka, tak tě bychom to asi mohli uzavřít. Za chvíli další hity Benson Boone, Edward Maja, Vika Gigulina a také aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
5: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
4: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Jojo, bombary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
10: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte překážku na D56 mezi 52. a 39. kilometrem směrem na Ostravu, kde v pravém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: 9.29, tak co Davide, bude dneska ranní update?
1: Bude, notebook nabitej.
0: Nebo já jsem se chtěl zeptat, jestli budeš zase dělat, že se ti vybil nočas, mrk mrk, takže dneska máš nabito.
1: Mám nabito.
0: Doslova, pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
3: Český ženský tenis slaví další výjimečný úspěch. Po postupu Darji Vidmanové do elitní stovky žebříčku WTA má Česko mezi nejlepšími tenistkami světa už 10 zástupkyň. Více hráček v první stovce mají už jen Spojené státy. Phil Collins zavzpomínal na své první setkání s Taylor Swift. Legendární hudebník přiznal, že už před více než 15 lety ho její vystoupení s písní White Horse naprosto ohromilo. Dnes říká, že její postavení největší popové hvězdy světa ho vůbec nepřekvapuje a že si svůj úspěch plně zaslouží. Superstar se po 5 letech vrací na televizní obrazovky. Nová řada odstartuje 2. září na televizi Nova. V porotě usednou Eva Farná, Pavol Habera, Jakub Prachař a Kellyn. Vítěz nebo vítězka získá titul Superstar i finanční odměnu.
0: Aha.
3: A teď si zkuste schválně tipnout.
0: Vůbec nevím, jaká byla finanční odměna v prvních ročnících? Bylo vůbec něco?
3: Hele, v první řadě, která proběhla v roce 2004, žádná finanční odměna nebyla. Aha. Poprvé dostal vítěz peníze až v roce 2009 Martin Chodůr.
0: Chodůr, ty brďo, to si pamatujem tohle jméno, kolik vyhrál?
3: Ten tedy vyhrál 100 000 eur, takže ekvivalent zhruba 2,5 milionu korun.
0: No tak asi inflace, tak nevím, 3 miliony dneska, nebo?
3: No a dneska je to právě míň.
0: Aha.
3: 2 miliony a já se si schválně tady udělal takový porovnání, že ten vítěz, Martin Chodůr, v roce 2009 vyhrál zhruba 2,2x víc, aha, než ten, který vyhraje letos.
0: Musíš se šetřit, prostě nedá se nic dělat. No. Mě zajímalo, kolik by nám třeba dali za tady ten zpěv, kdyby jsme zaspívali tohle, Davide, my dva. Davide, musíš taky.
1: Jsi zodpověděl.
0: Takhle, možná bychom měli teďka poslat nějaký prachy našim posluchačům my za tohle trápení.
1: A taky přihlášku do Superstar v tvým podání.
0: Asi to nechám odvážnějším, Davide. Pojďme na Cranberries. Dreams na Hit Radio v 8.32, tohle je srdcovka. Srdcovky si můžete dát cirkou plnářem mezi 12. a 13. 5 a jednu z nich jako tradičně vybíráte každý den vy. Tak užijte si Cranberries, hezké ráno.

0: te hace llorar.
1: 9 minut po půl deváté, jste s Hitrádiem, krásné ráno, Enrique Iglesias, Duel El Corazón. Nabíjíte si v práci svoje soukromé věci, mobil, powerbanku, elektrokoloběžku, nebo dokonce snad auto, tak právě tady čtu, že firmy tohle začínají řešit a začínají zakazovat nabíjení soukromé elektroniky u nás v práci. Dokonce píše se tady, že některým začínají energie srážet ze mzdy. Jak to teda jako funguje konkrétně, jo? To jsem se tady nedočet, třeba v Open Space, nebo celkově, jak se to počítá, jak kdo zjistí, kolik jsem teda projel, abych si nabil tu powerbanku, těžko říct, nevíme, jo? Tak možná víc do hloubky radši nepůjdeme, aby nás neslyšel váš šéf, protože jestli nás teď posloucháte u vás v práci, tak dost pravděpodobně nás máte taky v zásuvce. A vytáhnout nás z ní by byla veliká škoda, protože za moment k vám letí další parádní muzika. Kamrad Be Mine, taky opět a Radeček, nejenom k vám do práce, ale i na cesty domů, anebo vám, kdo válíte šunky a máte leháro dovolenou. Tak hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Jste ze Zlína a okolí?
8: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
7: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
8: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
7: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
7: www.oaza-klidu.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: 5, Arareček, taky Mária Čírová, 8.50, tohle je středeční Nitrádio, díky, že posloucháte, krásné ráno. Mě by zajímalo, kolik vody vypijete za den, co? Taky, i když jsou venku ty čtyřicítky, to trochu lajdáte, tak tohle máme stejně. No a vy, co pitný režim dodržujete, to vám moc závidíme. Nicméně, kolik teda správně tekutin za den vypít? Pište si. Pít až při pocitu žízně je podle Pavla Suchánka z Fora zdravé výživy pozdě. Pokud člověk dlouhodobě pije málo, můžou se začít tvořit močové či ledvinové kameny, hrozí i smrt, pozor. A člověk, to zásadní, by měl vypít zhruba 4 deci tekutiny na kilogram své váhy. Tak slyšeli jste to. 100 kilo, tak to mám 4 litry za den. Fuh. Bláhovej. Tak 2 litry a to je sakra málo. Tak jsem si řekl, tak mě napadlo, že bychom to mohli teďka spolu napravit, že bychom se mohli všichni společně napít. Kdo máte po ruce pití, lahev, flašku nebo nějaký pítko, tak pojďme se napít. Já tady mám půl litr vody, tak si to dáme takhle živě.
1: No. Uhu.
0: To je vončo. Myslím, že i vás to pobaví. Je to tam. Já mám splněno, a co vy?

0: Rádio, krásné ráno. Řešili jsme, že by se mělo vypít 4 deci vody na kilováhy. Společně jsme se ve vysílání napili a vy posíláte fotky, jak pijete. A to je naprosto geniální. Fotky z aut, kanceláří, od bazénu, fotka tady někde z kuchyně v restauraci. Tak jsem rád, že na vás mám alespoň trochu pozitivní vliv. No, nejsem já influencer. No, takovej zvyše, dobře. Tak k té vodě, co jste před chvílí pili, jsme přihodili ještě malý kavčo, espresso na Hit Radio v 8.57 a to byl poslední song dnešní snídaně. S vámi byl Michal a David. Jasmin se dneska vzal volno, tak díky za společný ráno a těšíme se zítra v 6.00.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťa. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: A těšit se můžete i na další parádní muziku. Ed Sheeran, Sam Feld a Riemann, to všechno po devátý. Tak mějte se krásně, hezkou středu, ahoj!
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Je to nájezd k velké křižovatce. Teď aktuálně se tam šetří nehoda dvou osobních vozidel. Policie je na místě. Dále na trase Napajedla Hulín a je to od Chrášťan směr Pravčice Hulín. Tak tady se šetří nehoda osobního vozidla, které skončilo ve svodidlech. Dále u Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Pozor, je tam kluská vozovka, je tam rozlitá látka na silnici. Pro poruchu odstavené vozidlo nafta na silnici a je to mezi Novou a Jarcová. A v ulici Štěpánská ve Vsetíně se došetřuje vážná dopravní nehoda. Osobní vůz se tady srazil s elektrickou koloběžkou. Tato nehoda si vyžádala i zranění. Dívám se ještě v Kostelci u Holešova na Kroměřížsku. Tady se opravuje povrch vozovky, frézování, je tam provizorní světelná signalizace, takže pokud tam frčíte, určitě dávejte na sebe pozor a hlavně dobře mi dojeďte. No a nezapomínejte, že vy jste naše oči a uši na cestách. Co se děje, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Jedu v tom s vámi, šťastnou cestu.
3: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Veřejné vysoké školy v reakci na nárůst počtu maturantů zvyšují počty nově přijatých studentů. Zároveň se tím ale obávají rozpočtů na nadcházející roky. Do bakalářských a magisterských programů loni přijali skoro 60 000 nových studentů, meziročně o 15 000 více. Právě to by se mělo zohlednit i ve státním rozpočtu. Do někdejšího baťovského továrního areálu ve Zlíně dnes najede těžká technika. Vyhořelou výškovou budovu si totiž převezme demoliční firma. Hlavní torzo by měla zbourat do 25 pracovních dnů. Do poloviny prosince pak objekt musí zmizet kompletně. Česko zažívá tropy. Některá města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit. Víc vše v České centrály cestovního ruchu Czech Tourism František Reismiller.
11: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál Nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
12: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyní nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě doma porazili v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku pak zařídil Matěj Ryneš a John Mercado. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Schulz.
2: Je to další horký den, u nás ve Zlínském kraji má být jasno. Představte si, že teď jo, jsou teploty kolem třicítky. Máme 9:59. Dnes 38.
10: Hit Radio Zlín.
2: Tak přátelé, jak se máte, co děláte? Já jsem moc ráda, že jste si i dneska udělali chvilku a jsme zase spolu, ať už nás posloucháte odkudkoliv. Chci vám hlavně poděkovat, že jste tady. Vážím si každého z vás a vždycky se těším na náš společný čas. Doufám, že se máte krásně, že máte krásný den a pokud zrovna náhodou něco hapruje, my to napravíme. Teď už dávám krásnou romantiku Supergirl a Remo.

Velký sympaťák, lidský Ed Sheeran. Pokud vás zajímá, jak on zrovna tráví léto, tak hlavně koncertováním, tím, co má nejraději, muzikou a setkáváním se svými fanoušky. V rámci svého světového turné Loop Tour koncertuje na velkých stadionech po celé Severní Americe, kam se přesunul po úspěšných vystoupeních v Oceánii. No a když zrovna teda nestojí na pódiu, tak samozřejmě věnuje svůj čas rodině. Občas překvapí fandy nečekaným pouličním vystoupením, prostě když to na něho přijde, stoupne si a frčí. Člověk nevěří vlastním očím, že je to opravdu Ed Sheeran. Doufám, že vám udělala radost, je 13 minut po deváté. Jsme Hit Radio Zlín a za chviličku třeba Eva Farná Mira je taky krásná vzpomínka na Davida Stipku, hit Vzpomeneš si, ale ještě předtím Macklemore, Rain Loose a Ray Dalton. Hrajeme hity.

0: Další horký den, teploty kolem 38 stupňů a možná jste dnes zaparkovali před vaší prací a tradá do klimatizované místnosti. A schválně, co bychom v létě rozhodně neměli nechávat v autě? Tak třeba taková čokoláda, jo? To je... Zapomeneš čokoládu v autě, konečná, nádherný tekutý dezert, nebo takový balzám na rty, jo, to je taková malá sopka. Láhev s vodou na přímém slunci, nejenže je teplá jako čajík, ale plastu horko nesvědčí, takže pak bych to určitě nepila. Elektronika, mobil, notebook, no luxus, hezky přehráte, léky, vysoké teploty jim rozhodně neprospívají, co si budem, prosím vás, ani brejle, jo. To vám už váš čtyřkolový mazel velmi rychle může i vzplát. No a domácí mazlíčky, prosím vás, o tom vůbec, jo, ty v autě nenechávejme ani na pár minut. A schválně, co jste někdy v létě zapomněli v autě vy? A dopadlo to komicky, nebo spíš draze? Písněte mi 6713 1305.
1: Už příští víkend, 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

krásně se s tím pomazlila. Lady Gaga nebo na chytrá Rádia Zlín 9.34. Přátelé, co jste někdy v létě zapomněli v autě? To je to, oč tu běží a jak to dopadlo. Píše Lada na náš WhatsApp 6113 1305. Ahoj Mončo, nechala jsem jednou v autě čokoládu. Když jsem se vrátila, už to nebyla ta lahodná směs, ale čokoládový nátěr na celý interiér. Ještě dnes mám sladší sedačky než kafe. No tak to musel být luxus. Já jsem jenom takhle zapomněla bombošku. Pak jsme ho rovnou vypili. Mirka píše, jednou jsem zapomněla červenou rtěnku, odpoledne jsem našla místo rtěnky moderní umělecké dílo. Kouček na kosmetiku vypadal, jako by malovalo v něm pětileté dítě. Miri, díky moc. A třeba ještě tady Jaroušek. Já jsem jednou v autě nechal tchánovi řízky. Když jsem je večer našel, už sami chodili. Řízky byly samozřejmě na odpis a musel jsem lhát, že jsem na ně zapomněl, protože to by mě tchán dal. Jari, díky moc, takže přátelé, v létě z auta berte raději všechno. Kromě volantu samozřejmě.

0: Tak do studia Hit Radio Zlín nám přišel dotaz. Čau Mončo, nevíš prosím tě, kde se dá ve Zlíně nebo poblíž Zlína k vodě s dětmi, kde nevadí pejsek? Doporučíte prosím ve městě Zlína v okolí. Tak pokud víte, moc ráda čekám na vaše tipy a díky moc, že myslíte i na naše čtyřnohé lásky, na naše čtyřnohé přátele. Budu se těšit na vaše tipy na WhatsAppu 6713 1305. Mezitím posílám Wanty, Chinaski a nebo Britney Spears.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Chtěl mě vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: 9.57 aktuální čas, sledí vás Hit Radio Zlín. My jsme se ptali, protože přišel dotaz na náš WhatsApp 6113 1305, jestli znáte nějaké místo, kde se dá koupat s dětmi i s pejskem. Zdravím Andrejku, dobrý den, zastavte se klidně k nám na Všeminu, voda je v pohodě, hygiena dělá pravidelně odběry. Danča jezdí na Topolnou, Martě jezdí s pejskem na Žaby ve Frištáku, Dita doporučuje Březůvky, Frišták, Všemina, Hvozdná, Luhačovice i Hulín Štěrkáč. Takže díky moc za vaše tipy a hurá k vodě. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pojďme se podívat, co se kde děje. V ulici Gahurova ve Zlíně se teď aktuálně šetří nehoda dvou osobních vozidel. Dále u Vlachovy Lhoty, tady se nám došetřuje nehoda autobusu s elektrokoloběžkou, tak je to mezi Mirošovem a Vlachovou Lhotou, abych byla úplně přesná. Dopravní uzavírka v ulici Třídy Tomáše Bati ve Zlíně směr Otrokovice, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, maká se tam na cestách. Dále v Kostelci u Holešova na Kroměřížsku je provizorní světelná signalizace, probíhá tam frézování vozovky a pokládá se tam nové asfaltové vrstvy. No a v ulici Zerzavice ve Starém Městě na Uherskohradišťku se taky maká na cestách. Tak dávejte na sebe pozor a pokud víte víc, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Ministr školství Robert Plaga chce zachovat přípravné třídy základních škol. Připraví změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. S jejich zrušením počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Ta také mimo jiné zpřísňuje pravidla pro odklady povinné školní docházky. Černá kostka v Ostravě bude připravena i na extrémy počasí. Unikátní centrum digitalizace, vědy a inovací vzniká poblíž krajského úřadu. Během obdobných letních veder by budova měla být díky použitým technologiím a materiálům chráněná před vysokými teplotami. 9-patrová budova vyjde na více než 2,5 miliardy. Práce je pro Čechy stresující. Ukázal to průzkum, podle kterého stres pociťují skoro 3/4 dotázaných. Zhruba polovině z nich pak práce zasahuje i do soukromého života. Negativní odpovědi měli většinou mladí lidé a také lidé s malými dětmi. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3. Odčinili tak úvodní porážku s Američany. Skupinu naši mladíci zakončí dnes zápasem proti Finsku. Začátek je ve 23 hodin našeho času.
0: Pojďme na počasí, a to je prostě krásné. Vymetené nebe, teploty kolem 36 stupňů Celsia. Tak se držte a vydržte.
11: Hit Radio Zlín.
0: Teploty stoupají, pitný režim hraje prim a k tomu taky po kouskách servíru skvělou osvěžující muziku. Teď už Španěl Alvaro Soler.

Stále věrně s vámi Ladiva z Hitradio Zlín. Máme 12 minut po desáté, máme tu krásné léto a léto přeje láskám. A není to jen filmové klišé. Slunce svítí déle, máme lepší náladu, více cestujeme, sedíme na zahrádkách, chodíme na festiáky nebo k vodě a právě tam často přeskočí ta pověstná jiskra nebo ten plamen žhavý. No a co se říká o letních láskách? Rychle vzplanou a jak rychle vzplanuli, tak i uhasnou. Ale třeba to není pravda. Někdy vydrží jen jednu sezónu, jindy nás láska překvapí a promění se v celoživotní příběh. A tak mám dneska otázku pro vás. Kde jste potkali svou letní lásku? Zavzpomínejte, u moře, na táboře, na koupálku, na festiáku, nebo třeba ve frontě na langoš a vydržela? Jen přes prázdniny, nebo je z ní láska na celý život? 601 13 13 05

0: Vzpomínka na krásnou zpěvačku Victory, Hotel California v 10.22, no a Hotel California, hotely, pláže a tak dále. Bavili jsme se před chvíličkou, že léto přeje láskám a není to jen filmové kliše. Já jsem se ptala, kde vy jste potkali a jak vzpomínáte na svou letní lásku. WhatsApp 6113 1305, píše nám Janča. Ahoj, svého manžela jsem poznala na koupališti, nabídl mi místo na dece. Letos na ní spolu ležíme už 25. léto. Tak to je hezké, Jano. Jen díky, to je romantika. Míra píše, na festivalu se mi galantně půjčil pláštěnku. Dnes je moje žena, jen tu pláštěnku mi ještě nevrátila. Milí, díky moc. Zdravím i Evču. Ahoj Mončo, seznámili jsme se u moře, on neuměl česky, já neuměla anglicky, ale úsměvy mají naštěstí mezinárodní jazyk. Přesně tak. Hlava, ramena, kolena, palce a když je v tom láska, tak je to ideál. A ještě třeba tady Lenďa. Já zažila lásku a vzplanutí na půlroční brigádě v Dublinu. Bohužel nevydržela a přesně, jak si říkala, jak rychle vzplanula, tak rychle skončila. No, Leničko, ale zas na co vzpomínat. Hele, v důchoďáku, no, to bude paráda. Ať už vaše letní láska skončila posledním západem sluníčka u vody, nebo trvá dodnes, jedno je jisté, léto, léto umí psát ty nejhezčí příběhy, no ne?
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
5: Před tisíci lety tu suřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá.

0: vás? Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio. Wake up.

byla jsem slitá. Totálně slitá, jo, jenom jsem se předklonila, vyzula, slitá, do sprchy. Narovnala jsem se, slitá, zase do sprchy. Takže už jsem večer venčila naši milovanou Fenečku Lunu v ručníku. Normálně jsem se zabalila jak na pláži do ručníku, jen tak jako, negliže, bez podprdy, tralala. Bez gatěk jsem si to tam štrádovala, říkala jsem si, hele, je vedro. Holka se nebude chtít moc jako procházet. Just ty boty, zrovna naše milovaná Fenečka měla toulavou, takže já v tom ručňajzu chodila, tam jako, dali byste mi 5 korun. Potkala jsem souseda, ten se na mě trošku díval, říkal, Moni, ty máš jenom ručník, a já, no to víš, člověk je furt slitej. Klidně mi písněte, vy, jak dáváte procházky takhle po vesnici. To je výhoda vesnic, jo, ve městě bych to fakt jako nedala s ručníkem jen tak zabalená, ale ty vesnice mají prostě krásné kouzlo v tomhle. To je jako doma, všichni na jedné hromadě.

Krásná Taylor Swift, 1041 na vlnách Hit Rádia Zlín. A schválně, jak dobře znáte náš Zlín a chtěli byste na trnkobraní, tak to pojďte dokázat. Čekají vás tři otázky, tři různé světy. Jediný cíl je prostě vyhrát. První otázka vás prověří ze Zlína, Zlínského kraje, město, region, zajímavosti nebo něco, co se právě u nás děje. Druhá otázka bude z muziky, no a třetí, ta je úplně z takového jiného soudku, spíše zábavná, vtipná, taková odlehčená, takže nic hrozného. A pozor, máte k dispozici jen jednoho žolíka a to je naše Šárka na telefonu. Ta vám může poradit správnou odpověď, ale jak ji znám, je to taková vtipná holčena. Může vás totiž úplně zamotat. U Šárky totiž člověk nikdy neví. Když zvládnete všechny tři otázky, vyhraje vaše. Tak co, troufnete si postavit hlavou proti Zlínu, nebo radši zůstanete jen hlavou v oblacích? Já si myslím, že lupeny na trnkobraní stojí za to. Takže laďte nás, laďte své Hit Rádio Zlín i dnes odpoledne v naší odpolední show. A já vám

0: víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
1: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břez.
4: Čeká vás den plný zážitků.
5: Kouzelní. Živá hudba.
6: Bořivé dílničky.
7: Soutěže pro děti.
8: Skákací hra.
9: Zvířátka.
10: Historická hasičská technika.
11: Skvělé občerstvení.
12: A zmrzlina.
2: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti.
1: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na vás.
14: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: To už je nádherná nostalgie, Kate Ryan, 10.58. Koho nejvíc tyhle vedra ohrožují a jak být v pohodě, i to bude téma v našich zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na trase Praha-Polsko státní hranice a teď přesně, abyste byli v obraze, postoupky, miňůvky, měřutku, Lutopecny. Tady se šetří nějak nedivoko odstavený osobní vůz, takže pokud frčíte po dálnici, oči na šťopkách. V ulici Gahurova ve Zlíně se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel, u Vlachovy Lhoty na Zlínsku se nám došetřuje nehoda autobusu s elektrokoloběžkou, tak buďte také opatrní, je to mezi Mirošovem a Vlachovou Lhotou. Dále v ulici Třídy Tomáše Bati ve Zlíně směr Otrokovice, tam je neprůjezdný levý jízdní pruh, pracuje se na silnicích a v Kostelci u Holešova na Kroměřížsku je provizorní světelná signalizace, probíhá tam frézování vozovky. Ode mě vše. Pro vás přání šťastného dojezdu, zvládejte to, no a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Jste ze Zlína a okolí?
3: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
2: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
3: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
2: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
3: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
2: www.oaza-klidu.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: Máme 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. V Česku rychle dochází lék tamoxifen na rakovinu prsu. Aktuálně už zbývá posledních asi 80 balení a rezort zdravotnictví improvizuje. Lékárníci pacientkám nově vydávají i léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Musí být ale registrované v některé ze členských států Unie. Projekt přístavby radnice ve Slezské Ostravě postupuje do další fáze. Cílem je, aby se vyřešila dlouhodobě nevyhovující situace, kdy úřad městského obvodu funguje ve dvou oddělených budovách. Zatímco historická radnice je architektonickou památkou, objekt na Gagarinově náměstí neodpovídá současným požadavkům. Vysoké teploty představují pro některé lidi větší riziko. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, říká mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
10: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazení slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
9: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou dnes přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající dvě utkání v evropské soutěži pak týmy sehrají až v říjnu.
0: U nás ve Zlínském kraji panuje výheň, teď aktuálně kolem 35 stupňů Celsia a frčíme nahoru. Dnešní maxima 38, tak dávejte na sebe pozor a krásné léto.
7: Hit Radio Zlín.
0: A pokud chcete kýbl osvěžení, jsem tu já, moje maličkost a taky skvělá muzika Offenbach nebo Imagine Dragons.

teď tu mám dopravní informace pro všechny, kteří míří do Otrokovic a nebo z Otrokovic do Zlína nebo kamkoliv jinam. Abyste nedopadli jako já včera, čekala jsem na synka, jeden z mých milovaných synů přijížděl z Prahy a chtěla jsem si to frknout normálně kolem Kauflandu, že jo, tralala do Zlína a tralala, žádné tralala nebylo, protože je to tam všecko uzavřené. Pokud se právě v srpnu chystáte autem nebo veřejnou dopravou do Otrokovic, počítejte fakt s omezením, protože město zahájilo kompletní opravu povrchu vozovky, a to v ulici doktora Edvarda Beneše a Havlíčkova. To znamená kolem Kauflandu, právě tudy vede hlavní příjezdová i odjezdová trasa k vlakovému nádraží. Takže očekávejte zdržení i změny v dopravě. Zkrátka úplně v klidu to hoďte na druhou stranu, prostě vyjedete od nádraží vlakového, autobusového, od polikliniky, kolem polikliniky. Takže já vám přeji klidnou cestu, co nejméně kolon, pokud náhodou teď trčíte někde v koloně, tak i pevné nervy a osvěžující nádhera Beyoncé z Bedenhit Rádia Zlín přímo k vám.

pár snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na 100.

kolem 38 stupňů Celsia. A mě zajímá, jak dáváte, jak zvládáte ty horka. A víte, že horké léto má i své výhody. A je jich dokonce víc, než si vůbec myslíme. Třeba, jo. Vypereš prádlo a než si uvaříš kafe nebo odneseš koš na prádlo, můžeš ho zase skládat.

0: Ručník po koupání. Ha, suchý dřív, než dojdeš od bazénu k autu. Nemusíme řešit, jestli nám vychladne kafe. Lednička, no tak to je největší kámoška. Větrák a lednička, to jsou prostě dvě holky, ruku v ruce. A jaká je podle vás ta nejlepší výhoda tropických dnů? Co vám horké léto usnadňuje nebo zpříjemňuje? Klidně mi napište, pobavme se navzájem a třeba inspirujeme i ostatní, aby si to léto užívali. 601-13-13-05.
1: Už příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
12: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

6.05. Jaké je podle vás ta nejlepší výhoda tropických horkých dnů? Zdenka z Holešova píše: Čau Mončo, nemusím používat fén. Výjdu ven a za 5 minut mám účes hotový. Meloun chutná v létě tak dobře, že se vlastně počítá jako salát i hlavní jídlo a přes léto hubnu, protože nemám hlad. Milda. Prádlo schne tak rychle, že nestihnu zapomenout, že jsem ho vůbec pověsila. Mirka. Jitka, čau Mončo, studená sprcha už není trest, je to taková malá dovolená. Nechci sice vidět ten účet, protože mám home office a ve sprše jedu 24/7, skoro. Jitunko, úplně ti rozumím, zrovna včera jsem si to říkala, zlatá kámoška ledová, jo. Protože fakt uděláš pár prostě kroků a to máme baráček, že jo, nejsme v bytě. A protože tam je to, si myslím, jako o level ještě daleko horší. Pár kroků, slitá. Slíknu se, slitá. Obleču se, slitá. Takže takový nekonečný příběh. Tak se držme, vydržme a frčíme dál.

Jak se říká a všude to na nás prostě valí, hodně píte, píte, píte, pitný režim, schválně. Kdy jste se vy naposledy napili? No, včera, takže šup tam s tím. No a opět se dostávají do popředí PET lahve s víčky. Jak víme, je to nová legislativa, víčka napevno. No a dnes ráno jsem na to opět dojela, prostě celá pocintaná, poškrábaný nos, vypíchlý oko, pokapané tričko, protože já to nechápu. Vždycky v tom víčku mi zůstane zbytek tekutiny, jo, protože já to nosím jako sebou v tašce, takže že jo, tam se hodí taška tam, takže tekutina jako má mejdan v té lahvi a vždycky se zabydlí trošku i v tom víčku. No a než jsem teda se, až jsem se jako vystekala, celá jsem se pocintala, tak jsem si vlastně řekla, Moni, najdi si na tom něco pozitivního. A pozitivní je, krom toho, že jsem teda slitá a špinavá, že nemám nic dělat ve spěchu, jo, protože když se soustředím, v klidu si petku otevřu, víčko dám na stranu, někdy ho teda úplně urvu, protože zenový klid, ten, aby člověk pohledal. A když se to fakt tak jako stane a to víčko je v té poloze, jak má tedy býti, tak se napiju a je to v klidu, jo? Ani kapka na zmar. Takže nazdar a taky buďte v klidu. Žádný nervy, protože rozumíte, praskne nám cévka v tom vetru.

0: chcete.
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
0: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení potkáme v Kostelci u Holešova poblíž hostince na Rychtě. Frezují tam cestu a jezdí se střídavě na semafor. Ve Starém Městě na mostě u přístaviště opravují vodorovné dopravní značení, projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal, 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Vysoké teploty jsou pro některé lidi větším rizikem. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, poradí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
12: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
11: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Česká armáda v horkých dnech upravuje výcvik i péči o techniku. Zachovat chce bezpečnost personálu i provozu schopnost techniky. Nejnáročnější činnosti přesouvá do ranních a večerních hodin, upravuje výstroj nebo část výuky přesouvá do učeben. Zhruba 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro novinky. Na tom, že klimatická krize je problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. V popírání překonává i motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Teď ještě pohled k nám.
1: Ve Zlíně budeme při volbách do zastupitelstva vybírat z 9 stran a hnutí. Post primátora chce obhájit Jiří Korec z ANO, čímž by dorovnal Dominika Čiperu v délce řízení města. Obhajovat svou funkci bude taky starosta Kroměříže Tomáš Opatrný a stejně tak Jiří Čunek ve Vsetíně. Tam se ho ale tentokrát hnutí ANO pokusí sesadit. Volby budou 9. a 10. října.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Prožíváme další pořádně horký den. Maxima na východě Moravy opět šplhají až na 39 stupňů a do večera bude slunečno. V noci naměříme kolem 20.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je 12 hodin, 2 minutky k tomu, možná právě ty také slyšíte sirény a to znamená, že tady další nový měsíc, první středa v měsíci, páni, toto letí. No, na druhou stranu, já jsem rád, že 24 hodin uteklo jako voda a opět pro vás můžu mít připravený srdcovky Hit Rádia, 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě, no a ten 6. pak bude na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit, který 100% znáte. Slyšeli jste ho už milionkrát a naposledy možná před 100 lety. Ale tušíte, ze kterého roku tahle srdcovka je? No, nejdřív si ji dáme a pak vám řeknu správnou odpověď. Zatím zkuste psát tipy na 777 937 777.

0: Kung Fu Fighting, srdcovka číslo 1 na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tohle je jako reálně píseň, která nás provází téměř celý život. Někoho úplně celý život. Já jsem se ptal, jestli si dokážete tipnout, z jakého roku to je. Tak chodíme tady zprávy 1986, 1989, 1985. Mám tady dokonce i nějakou hlasovku, tak schválně.
2: Ahoj, já tě zdravím, já zdar. Kung Fu fandím. To je z toho... toho filmu, no já si nemůžu teď konspektovat. Policajt z Beverly Hills, jestli se nemýlí. Z 87. nebo 89. ne? Ale je to dobrý, děkuju, ahoj.
0: Díky, díky.
2: A nebo spíš je to z filmu Kloušík z Beverly Hills, jo. Protože to je spíš...
0: No, z jakého filmu to určitě je, každopádně ani 84, ani 87, ani 89, ty se normálně jako sedněte si, protože tohle je hit z roku 1974, začátek 70. let, ta první polovina, to je masakr, já bych to v životě neřekl, jako reálně, kdybych to slyšel poprvé, tak přesně řeknu, hele, konec 80., začátek 90., ale tohle je opravdu rok 1974, je to stejný rok, jako například v Česku do kin šel film Jak utopit doktora Mráčka. A zároveň v roce 1974 se poprvé v Praze spustilo metro. Jo, to je prostě první rok, kdy začalo v Praze jezdit metro. Tak takováhle dávná doba to je. Kdo by to byl řekl? No, tak můžeme tipovat dál. John Lennon, Woman. Tady byste se dokázali tipnout. Pojďme si dát dneska takovouhle tipovačku. 777 937 777. Co to je za rok?

0: krásná srdcovka za druhou.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my v těch srdcovkách pokračujeme dál. Ptal jsem se vás, jestli byste se dokázali tipnout, z jakého roku byla právě píseň od Johna Lennona. Tak tady už jste všichni byli, nebo z 90% velmi blízko, všechno kolem toho roku 1980-1981. Takže gratuluju, hezky. A najednou tady mám zprávu, kterou píše Milan. Čau, vím, že to sem nepatří, ale teď momentálně mezi Mostem a Teplicema na 13. černý Kodiak. Hele, to se patří vždycky, jo? Tak zdravíme tam medvěda, jo? Černý Kodiak, teda na 13. tak dávejte pozor. Mimochodem zdravím do každého policejního auta, protože v těchto vedrech to mají chlupatý fakt těžký, teda. A tak si dáme si další srdcovku, kterou tady pro vás mám připravenou. No a schválně, jo, když už teda si tady povídáme o policejních kontrolách, zajímalo by mě v minulosti, když takhle dneska vzpomínáme na to, co se dělo tenkrát, měli jste někdy nějakou zkušenost třeba s veřejnou bezpečností? Jo? Negativní, pozitivní, to už je jedno. Vzpomínáte, měli jste někdy takovýhle nějaký jako průšvih tenkrát v těch 90-kách, 80-kách? Co to bylo? Pochlubte se, dejte nám příběh na 777-937-777. Můžete to napsat, nebo klidně pošlete hlasovku. A my si dáme další srdcovku, už čtvrtou, páni, toto letí. Catherine the Waves. Yeah.

0: Travis McCoy a Bruno Mars na Hit Rádiu ve 12 hodin 22 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak trošku vzpomínáme i na některé naše průšvihy z mládí a ptal jsem se, jestli jste měli někdy co dočinění s policajtama a ideálně jako v těch 90kách, 80kách, tenkrát i s veřejnou bezpečností, tak těch zpráv je to strašně moc, ale co mě zarazilo, tak třeba tady Patrik píše: čau, já měl v 90kách jednu scénku v hospodě, byla tam šťára, já se podobal jednomu hledanému, skončil jsem hubou k zemi v klepetech a nakonec mě teda pustili z policejního auta. Tenkrát jsem ani moc neprotestoval, radši měl jsem fakt nahnáno. Zdravím. Další zpráva, tak to tady máme hlasovku. Tak jsem sám zvědavej.
3: No, Jirko, to s těma policajtama, s těma klubatejma, to bylo výstižný teďko, jako jestli tě někdo poslouchá, tak se museli jako smát, jako to jako doopravdy. Ale prosím tě, jak jsi se ptal, nějaká pozitivní v těch letech, no, když jsem začínal jezdit autem, tak jsem neměl řidičák. No tak mě párkrát zastavili, dali mi to za 5000, no, pak mi dali zákaz řízení, protože jsem to ještě porušil, no, a dneska jezdím kamionem a když mě zastaví na kontrolu, tak mi říkají, za co vám sebrali řidičák? Já říkám, mě ho nikdy nesebrali. I to tady vidíme, že vám ho odebrali. Já říkám, mě ho nesebrali, já jsem ho nikdy neměl, ten řidičák. Tak vždycky na mě kouká jak blázni, no, tak asi myslím, že si z nich dělám vždycky srandu, no, tak zatím, hele, měj se, ahoj.
0: Díky moc za hlasovku, zdravím tamhle to do kabiny, že jo, a je to pravda, no. Prostě nemůžou ti sebrat něco, co nemáš, že jo, to je krásný. Jirka píše, já když jsem v 90kách si za první letní brigádu pořídil vojetou červenou Javu 21 a jel jsem s kamarádem na lov děvčat kolem Plzeňského náměstí, tak nás zastavila hlídka VB a dostal jsem pokutu 20 kč za to, že mi nesvítilo zadní světlo. Taky dobrý, taky dobrý, děkuju. Ještě v rychlosti takhle kouknu. Čau, tady Ota. Tenkrát jsme s bráchou pořídili motor zvanou Fichtl, no jasně, Fichtl, boží. A mě bylo asi 10 let a chytla mě veřejná bezpečnost, pájec jsem měl v protisměru, přímo proti ním. Ale naštěstí to máma zahrála na to, že si mi bratrovi bez dovolení ukrad. A nic se nestalo. Čau, Ota. taky díky. Moc hezká historka. Hodí se nám do dnešních srdcovek. No a tak si možná už za chvíli dáme ještě nějakou srdcovku z doby veřejné bezpečnosti. No, uvidíme. Nechám to na vás. Poslední srdcovka je na vaše přání, tak mi pište, co byste dneska chtěli slyšet. A to na číslo 777-937-777.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette

0: Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
1: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jste ze Zlína a okolí?
4: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
3: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
4: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
3: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
4: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
3: www.oaza-klidu.cz

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna, Perpetuum mobile. 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a dnes to bude o to slovenské kapely, protože čím dál, tím víc. Je to zvláštní. Opravdu od pondělka poslední týden, tak mi sem chodí pořád a pořád víc přání a SMSek na WhatsApp Bitrádia 777-937-777 a to na skupinu Tublatanka. Tublatanka. Konkrétně na píseň Pravda vítězí. Dneska si o ní napsal Karel, napsala si o ní Martina a napsala si o ní Lucie. Tak nevím, jestli spolu nesedíte všichni tři někde v jedné kanceláři. Pokud ano, tak se vám to krásně povedlo. Jinak pokud ne, no tak jasně, jasně. Jenom proč? Jak vás to napadlo? To by mě zajímalo. Proč Pravda vítězí Tublatanka? Klidně ještě napište na 777-937-777 a to i vy, pokud jste si o ní dneska nenapsali, ale máte ji rádi. Tak co vás na této písni nejvíc baví? Je to samozřejmě píseň, která v jednu chvíli byla trošku kontroverzní, zároveň byla obrovským symbolem. Co symbolem? Stala se nepsanou hymnou sametové revoluce, a to nejenom na Slovensku. Heslo, které nás provází už od období husitů, se už v roce 1920 poprvé objevilo také na vlajce prezidenta republiky a o několik desítek let se svou skladbou rozhodla oživit tedy právě slovenská rocková formace Tublatanka. No tak jo, tak pojďme si dát tohle motto, které je vlastně jako potřeba si i v roce 2026 připomenout. Tady je srdcovka na vaše přání, Tublatanka, Pravda vítězí. Na Hit Rádiu.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu, hned.
2: Zastavte se v Baumaxu, betonový kámen Volcano a dajno, balení jen za 239 korun, platí do konce srpna. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Už tam bude?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio krátce před 13. hodinou Shakira, která nás vzala do zoo za chviličku, tady budeme mít další kočku, tentokrát Katy Perry, a také Lucie, která má pro nás nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje rekonstrukce zastávek MHD v Malenovicích. Jízdní pruhy jsou zúžené a rychlost je snížená na 30. A rozjela se i oprava ulice doktora Edvarda Beneše v Otrokovicích u vlakového nádraží. Část je uzavřená. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Už příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barunček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
4: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
3: On air.
10: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Silné bouřky odpoledne a večer zasáhnou centrální část Česka. Doprovázeny budou nárazovým větrem, přívalovým deštěm nebo krupobytím. Zítra ráno a dopoledne se do centrální části vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a na sever Moravy. Letní vedra omezují také posílání některých potravin. Vysoké teploty, které převládají, je mohou poškodit, jak popisuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
12: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
11: V kovových boxech mohou teploty v horkých letních dnech šplhat přes 50 stupňů. Na východě Německa se srazilo nákladní letadlo s dronem. Ke srážce mělo dojít krátce po startu letadla z letiště v Lipsku. Letadlo následně nouzově přistálo v Hanoveru. Podle německého listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Žně ve Zlínském kraji finišují. Zemědělcům zbývá sklidit posledních pár polí s obilím i řepkou. Drtivou většinu už mají pod střechou. Úroda je letos u obojího horší než loni. Důvodem je hlavně sucho. I letos se navíc v regionu zmenšila plocha, na které zemědělci obiloviny a řepku pěstují.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Maxima na východě Moravy opět atakují až 40 stupňů. K tomu je slunečno a zůstane to tak až do večera. Zítra večer se místy objeví silné bouřky, na víkend se nám pak ochladí.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dnešní odpoledne pokračuje dál, první středa v měsíci srpnu, 13 hodin a 3 minuty, posloucháte Hit Radio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak ano, šílení horka, ale ženou se na nás tak nějaký bouřky, vichřice, teď byl ne úplně tornádo, ale downburst se to jmenuje. Říkám to správně, viď? Takhle to bylo na Děšínsku.
11: Ano.
0: Co to je vlastně, jaký je rozdíl mezi tímhle větrem a tím druhým větrem, tak i to vám řeknu za chvíli. A k tomu si dáme další hity.
3: Hit Radio Zlín.
0: Teď například Katy Perry, no a zároveň si budeme povídat i trošku navážno o pojištění majetku. Už za chvíli, buďte s náma.

Kluk s kytarou, který dobil celý hudební svět. Ed Sheeran na Hit Radio ve čtvrt na dvě hodiny. Ve čtvrt na dvě odpoledne, teda jsem chtěl říct, že už je to jako hodin, jo. Zásadní otázka, máte dobře pojištěný auto a taky svou domácnost? Kdyby náhodou zase přišlo podobný tornádo jako včera večer na Děčínsko. Ono to jako nebylo doslova tornádo, ale ten mega vítr za sebou zanechal teda šílenou spoušť. Utrhaný střechy, zničený auta a taky spoustu slz majitelů. My jsme vyrůstali v době, kdy prostě buď foukal vítr, nebo to byla šílená vichřice, nebo to bylo tornádo. Ale teď se všude objevuje nový název Downburst. Možná jste to viděli taky všude, dávajte si pozor, přichází downbursty, jo, psáno D-O-2-T-V-N-B-U-R-S-T, prostě dolní bursty, downbursty. A to je zásadní jev, který se objevuje právě především, když je teď momentálně takovýhle horko. A pak přijde to brutální ochlazení a ten brutální déšť. Konkrétně je to velmi silný propad studeného vzduchu v bouřce. Mrak prudce chrlí vzduch a déšť k zemi a po dopadu na zem se vítr rozfoukne všemi směry ven. Jo. Dělá velký škody jako tornádo, ale ten vítr se netočí v kruhu, ale tlačí vlastně všechno z jednoho místa. Jako když vám prostě padne nějaké jako graná na zem a vybuchne to a všechno to letí pryč. Tak to je downburst. Kdyby náhodou jste šli večer do hospody, tak abyste mohli být chytrý u stolu jako rádio. Řekněte, že jste to slyšeli na Hit Rádiu. Jinak počasí my neovlivníme, ale tu pojistku, tím se vrátím zpátky, tu si opravdu zařídit můžeme. A úplně na rovinu, spousta z nás nevíme, co máme pojištěný, ani nakolik to máme pojištěný a jak se to vlastně potom všechno řeší. Tak když náhodou něco takového se stane, tak abyste byli na to připravení. Jo? Je vždycky dobrý se aspoň podívat a zkontrolovat si to. A kdy jindy, než dneska, kdy podle předpovědi zase něco podobného má sem k nám do Česka přijít. Tak bacha na to. Teď Krištof, hezký odpoledne.

0: Je 13 hodin, 27 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou tak jsme řešili tady ty šílený bouřky, které byly včera na Děčínsku a opravdu tam jako trhaly střechy. Bylo to opravdu velmi nepříjemné a přišla zpráva od Martina a píše: čau, vím, že se to asi někomu líbit nebude, ale já jsem za ty hrozný bouřky rád a potřeboval bych, aby pršelo pořád a pořád, protože u nás je strašný sucho a moje zahrada jenom umírá. Tak to je samozřejmě druhá věc, jo. To sucho a to vedro, to je šílený, protože jsou města, kde dokonce není ani pitná voda a už se musí brát z řeky, tím mířím na západ Čech. No a co se týká těch šílených teplot, no tak třeba Strážnice, že jo. Jo, tam ví, tam umí. Naprosto nepředvídatelné město ohledně počasí. Nejdřív je tam brutální dusno kvůli klempířovi, pak tam studenou sprchu dostane macinka a teď je tam zase takový horko, že i ptáci chodí pěšky. Tak zdravím do žhavé, rozžhavené Strážnice. Tam včera byl teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Poprvé v historii tam padlo 40 stupňů Celsia. A myslím si, že si oddychnou tady i v Plzni, jo, že nám tady ty vedra šílený končí, protože dneska bude příjemných 35. To je jako dobrý. Ale včera úplně nejvíc stupňů v celé republice, 41,5 stupňů Celsia v Plzni. Úlet. Při takovéhle teplotě, že to Plzeň. Jo, tam se to pivo musí vypít maximálně do 5 minut, protože po 10 minutách na sluníčku už bude mít minimálně 20 stupňů, takže tam to nepodceňujte. Když myslím, že zrovna jako v Plzni, co se týká jako spotřeby piva a rychlostí pití piva, tam je to asi v pohodě. Tam těch větráků moc na stolech neuvidíte. 13 hodin, 28 minut, za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra, taky Fastboy. Tak buďte s námi.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Hři. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Čínsky první signální hit z doby, kdy litr benzínu stál zhruba nějakých kolik 22 korun, něco takového, konec 90. let. Jo, kde jsou tyhle dávné doby, kdy jsme si tankovali za 20 korun? Vláda nám bohužel tady zrušila zastropování cen pohonných hmot a tak se nám cesta do práce i na dovču zase prodraží. Ty ceny se drží nad 40 korunama, někdy dokonce i 45, 47 a tak dále, a tak dále. No a tak my bereme osud do vlastních rukou a na Hitrádiu vám každý pátek až do konce prázdnin dáme až 10 000 korun na benzín. Na béňo, na benál. Říkejme tomu, jak chceme. Samozřejmě i pokud máte dýzly, pochopitelně i na naftu. Dokonalá desítka. Dokonalá desítka je hra, ve které vám dáme 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz, to je důležitý. V klidu si to tam pročtěte, dozvíte se tam více o naší hře a také i o epických slevách, které teď na Orlenu jsou. Máte tam slevu až 2 koruny na litr každé pondělí a nebo díky tank kartě Easy každý den. Jak říkám, v klidu si to pročtěte, ušetřete na Orlenu a nebo tankujte zdarma díky nám, díky Hitrádiu. Dokonalou desítku si spolu zahrajeme už tento pátek mezi 12. a 15. hodinou.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Hit Radio.
9: You tell all the boys no.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Enjoy the silence, vychutnat si to ticho. Rodiče, ví teď o prázdninách, o čem mluvím. To je tak vzácná komodita, chvilku ticha jenom pro sebe. No, budu vám to přát, snad se toho taky někdy dočkáte. Ještě máme měsíc prázdnin před sebou. Za chviličku Taylor Swift, taky One Direction, čekají nás nejnovější zprávy s Lucí, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Po tomto víkendu budou ve Zlíně úplně uzavřené ulice Hradská a Osvoboditelů u kolektivního domu. Budou tam pokládat nový povrch. Na Kudlov budeme muset v sobotu i neděli objížďkou přes Březnickou. Hradská bude dostupná od kongresového centra. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna o letní pauze opravuje sedáky a lavice v jednacím sále nebo kontroluje hlasovací zařízení. Pravidelné opravy se týkají i hlavní sněmovní budovy, kde probíhá výměna koberců na chodbách. Letos se jedná o menší rozsah prací než v loňském roce. Dělníci chystají opravu hradecké dálnice mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Od dnešního večera budou až do pondělí v nočních hodinách instalovat dopravní omezení. Samotné práce začnou po víkendu. Oprava úseku mezi 40. a 26. kilometrem směrem na Prahu má být hotová do konce října. Tropické teploty dávají organismu zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít k úpalu. Jak poznat, že už nejde pouze o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
17: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
16: Při přehrátí je nutné se přesunout do stínu a začít s ochlazováním, například vlhkým prostěradlem, mokrou houbou nebo chladnější sprchou. Teď ještě pohled k nám.
1: Město Zlín pošle přes 2 miliony dobrovolným hasičům, kteří v červenci hasili budovu 34 v Baťovském areálu. Šlo o největší požár v novodobé historii města. Víc než 800 tisíc je hasiči rozdělí jako odměnu za mimořádné nasazení. Zbývající peníze pak využijí na obnovu vybavení zničeného při zásahu nebo na novou techniku.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: I dnes je na východě Moravy pořádné vedro. Maxima šplhají až k 39 stupňům. Noc bude ve většině našeho regionu tropická, takže teplota neklesne pod 20.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dneska je 5. srpna, je středa, to znamená, že už za chviličku nás také čeká ruleta dvojsmyslů, ale zároveň ještě tady jedna zásadní věc, která se dneska odehrála. Dneska je den, kdy se změnil měsíc. Ráno do něj narazila část rakety SpaceX rychlostí skoro 9000 km hodině. Udělala do něj nový kráter o průměru 17 metrů a to je zatím všechno, co víme. NASA tvrdí, že o nic nejde, tak jim to budeme věřit. Stejně tak, jako že neexistuje oblast 59, anebo že Harry Styles je z téhle planety. Dáme si ho právě teď společně s One Direction.

0: or another.
1: Posloucháte Hit Radio, 5 minut po 2 hodině odpolední, venku brutální vedro a taky na čase zase se postavit na tenký led. Máme tady připravenou tradiční středeční ruletu dvojsmyslů, opět budeme ukazovat, jak čeština je nádherná. Pokud jste s námi nikdy nehráli naši ruletu dvojsmyslů, tak jenom v rychlosti znovu připomínám na WhatsApp 777-937-777 od vás budu chtít cokoliv, co vás napadne, ať už teda ve formě zprávy, anebo ve formě hlasovky, a cokoliv, co vás napadne k našemu tématu, co se dá říct vožnici, a pak vždycky na místě, které nám vybere tady naše pomyslná ruleta. Tak myslím, že všechno je jasný, tak pojďme na to. Roztočíme ruletu.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: A při silniční kontrole, jo? Probíhají silniční kontroly po celé České republice, takže když vás prostě stopne dopravní hlídka, co může zaznít v tuto chvíli? A je mi úplně jedno, jestli z úst policajta, anebo z úst vás, to už je jako na vás, jakým směrem půjdete. 777-937-777. Pojďme ukázat, jak je ta čeština krásná. Mě první, jako co úplně na tohle napadá, tak je opřete se o kapotu a dejte nohy od sebe. Tím bych to asi jako otevřel a zbytek už nechám na vás. Dáme si dva hity, dáme si Gigi Odeagostina, za chviličku teď Taylor Swift a potom se těším na

0: Kristýno, je přesně čtvrt na tři a posloucháte dnešní ruletu dvojsmyslů, která nám jasně říká, co se dá říct v ložnici a při silniční kontrole. 777-937-777 je WhatsApp, jsem ke mně Night Radio. Tak co, jak jste na tom s vaší fantazií? Takže otevřete ústa a vyplázněte jazyk. Zajímavý, to teď přemýšlím, kdy se tohle říká při silniční kontrole. Tady pokračuju dál. Prasklá guma, no tak to bude problém, pane. Výborně. Ahoj, mám tady pro vás další tip. Byla to rychlá jízda, až praskla guma. Zdravím všechny, Hanka. Hanko, děkuju. Připravte se, budete lízat. Teď už chápu, kam jsme šli s tím vypláznutým jazykem. No jasně. Co tady máme dál? Dobrý den, strážníku. Co chcete s tím obuškem dělat? Zdraví Zuzka ze Zlína. Zuzi. Ale Zuzi. To je zlý. Tak, jdeme dál. Udělejí vám pokutu za nedodrženou rychlost. Výborně. Opřete se o kapotu, nasadíme pouta. Když nebudete spolupracovat, nasadíme pouta. Taky dobrý, taky dobrý. Co tady máme dál? Paní řidičko, sklidněte se, nebo dostanete roubík do úst. Ale... Tak to, a to kdy? Tohle se jako říká teda. Možná v devadesátkách. Tak, co tady máme dál? 777-937-777. Těším se na vaše zprávy. Klidně pojďte poslat i nějakou hlasovku. Ještě máme dva songy a pak si je dáme, jo? Zkusím vybrat ten nejlepší. Ale to je ale dlouhý pendrek. To je třeba věta, kterou, že jsem nikdy neřekl, ale ani jsem nikdy neslyšel.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Equilibrium. Dnešní ruleta je na téma, co může zaznít v ložnici a zároveň při silnější kontrole. A jestli teda z těch zpráv můžu říct jednu věc, tak jenom jste zvrhlí jako blázen, ale jako neskutečně, já to nedokážu scenzurovat, tak vím se tady třeba... Pane řidiči, nechte si zkontrolovat výfuk. Dobře. Mimochodem s tím výfukem je tady třeba 70% zpráv, jo? Tohle je úplně asi to, co jediný můžu přečíst takhle do vysílání na Hit Rádiu. No a Kačka z České Lipy, ta mě baví. To je prostě úplně jako nejvíc nejzásadnější. A pokud nás teď posloucháte i pánové a dámy ve službě, jo, kdo děláte tady ty silniční kontroly i dneska, tak vzpomeňte si na Hit Rádio, jo, až dneska budete někoho kontrolovat. I tohle může zaznít v ložnici a myslím si, že to je ta úplně nejčastější věta a to je... Dneska to bude drahý.
1: Už příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hit Rádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Jste ze Zlína a okolí?
6: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
5: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
6: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
5: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
6: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
5: www.oaza-klidu.cz

0: Hit rádia a spousta zábavy. Instagram Hit rádia.
1: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
0: Hit rádio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na středeční odpoledne Ray Dalton, je 14 hodin 35 minut. Chodíte do fitka, makáte na sobě, nebo jedete nějaký crossfit, posilování s vlastní váhou a tak dále. Tak mám pro vás challenge, jo? Jestli máte rádi challenge, tak teď dobře poslouchejte, protože tohle je teď momentálně cvičební vzorec, jakým způsobem se dostat fakt jako do formy a mít vysekané tělo, jako herec Tom Holland, který hraje Spidermana. Protože v novém Spider-Manu, tak všichni jako fakt všem padla brada. Říkali wow, jako neskutečně vyrýsovaný, vysekaný, za mě, jak kdyby ho někdo udělal ve Photoshopu, prostě mazec. Takže Tom Holland tak jasně řekl svůj trik na cvičení. Je to celkem jednoduchý, jsou to vlastně jenom tři různý cviky, jo? Jsou to schyby, to znamená přitahování se na hrazdě, nad hmatem, jsou to kliky a jsou to dřepy. Ale teď jak na to? Dobře poslouchejte, jo? 5 schybů, to znamená 5 přítahů, 10 kliků a 15 dřepů. To je celý. A takhle to opakujete 20 minut. 5x se přitáhnete, 10 kliků uděláte, 15 dřepů uděláte a jedete dál. Během 20 minut a zásadní je, kolik toho uděláte. Máte toho udělat, kolik můžete. On říkal, že dává normálně, když nejde úplně jakože na dřeň, 20 opakování, to znamená každou minutu jedno. No a jeho rekord je 27. 27 opakování. 5 přitahů, 10 kliků, 15 dřepů. Tohle dohromady krát 27, to je prostě masakr. Znám lidi, co to neudělají za 2 roky, na to za 20 minut. Takže pokud máte rádi challenge a makáte na sobě, tak až půjdete do fitka, tohle si vyzkoušejte. Ještě jednou, 5 přítahů, 10 kliků, 15 dřepů, 20 minut a schválně. Napište mi potom na 777-937-777, kolik jste jich zvládli za 20 minut. A pokud jste ve fitku právě teď, i v tomhle umorným vedru a makáte na sobě, tak tady máte ode mě něco na skvělý workout. U tohle se cvičí jedna báseň Rudimental na Hit Radio.

0: Eva Farna, Miraj, jejich společný duet. Vzpomeneš si, 14 hodin 42 minut, mimochodem i tohle je duet, který jste mohli slyšet tady u nás na Hit Rádiu, dokonce v premiéře. Tenkrát tady s námi seděla ve studiu jak Eva Farna, tak i Miraj Navrátil a vyprávěli tady o tom, jakým způsobem vlastně společně psali text a jak probíhalo nahrávání. Když budete chtít, myslím si, že to ještě pořád dohledáte taky na našich sociálních sítích i na Instagram Hit Rádia. Za chviličku Coldplay, taky Rose a Bruno Mars. Já jsem Jirka Plnář a na vás se budu těšit zase zítra tady na Hit Rádiu ve 12 hodin, kdy zítra ve 12 začnou naše oblíbené srdcovky. My pokračujeme samozřejmě dál na Hit Rádiu v 15 hodin nejnovější zprávy a hned po zprávách začíná vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Co 15. se blíží? 15.30 se blíží, to znamená hlavou proti zdínu.
3: Velká krásná soutěž, máš zase připravené nějaké šílené otázky, Pavle?
2: Mám dneska vysoce kvalitní, tak jako vždy, jak už se všichni samozřejmě těší, nicméně především, tady máme v soutěži tentokrát dva lístky, ne na Marka Ztraceného, ale na letošní trgobraní.
1: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
5: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
6: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskanzenu Modrá. Zve vás?
5: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východní Moravě a vidím jenom jednu menší komplikaci přes ulici Zerzavice ve Starém Městě, kde se nám dneska teda pracuje na cestách. Má to být hlášeno minimálně do 16 hodin, ale zpravidla víme, že to vždycky bývá kus díl, tak s tím počítat dneska. 601 13 13 05, náš WhatsApp, kde by něco.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
2: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
3: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
4: organizace Za sklem společně s obcí Břez.
5: Čeká vás den plný zážitků.
6: Kouzelní.
7: Živá hudba.
8: Hořivé dílničky.
9: Soutěže pro děti.
10: Skákací hra.
11: Zvířátka.
12: Historická hasičská technika.
13: Skvělé občerstvení.
14: A zmrzlina.
3: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti
2: 29. srpna od 10 hodin.
15: Těšíme se na vás.
1: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
16: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
17: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Vedro a sucho ničí život v našich řekách a rybnicích. Třeba Dřevnice ve Zlíně je na čtvrtině běžného průtoku, někde je vody ještě méně a navíc je horká. V neděli kolem Čepkova uhynulo v Dřevnici půl tuny ryb. Rybáři hlásí, že situace je aktuálně extrémní, protože vysychají i přítoky Dřevnice třeba z Jaroslavic nebo Malenovic a hynou v nich chovní pstruzy. Policie vyšetřuje nehodu Filipa Turka pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti, nikdo ale zatím nebyl obviněn. Policisté požádali i o znalecký posudek a bližší informace teď poskytovat nebudou. Poslanec motoristů se v centru Prahy srazil s nemocničním vozem, řidič skončil v pracovní neschopnosti. Už dříve Turek řekl, že kdyby policie žádala jeho vydání k trestnímu stíhání, nevyužil by poslaneckou imunitu. Do měsíce dnes ráno nejspíš narazila čtyřtunová část rakety společnosti SpaceX. Nejspíš tam zanechá desítky metrů velký kráter. Měsíci ani zemi ale nehrozí žádné nebezpečí. Na měsíci už jsou asi 3000 věcí vyrobených člověkem. Televizní přenos včerejšího utkání Sparty s Lyonem v předkole Ligy mistrů poznamenala kuriozita. Části diváků Prima Sport se v úvodu zobrazovaly titulky pro neslyšící, které ovšem navíc často nedávaly smysl. Třeba u věty Los jí přiřadil Lyon se zobrazovalo slovo losí. Podle televize šlo o technický problém. Sparta vyhrála 2-1. Odveta se hraje příští úterý.
1: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Rosnička.
18: Vedro, ale ochladí se pátek. Nevyšlo.
1: Hit Radio Zlín.
0: Nevyšlo ti to ale vůbec. Tak to bylo hodnocení na pět slov. Tak prosím vás, odpolední show je tady, ta startuje. Pavel Sasek, Šárka Holubcová s váma minimálně do 18. hodiny a za chvilku už si povíme, co se to tam děje zase u vás v Otrokovicích, prosím vás. Co tam děláte jako? Něco tam prej smrdí, nějaký zápas.
18: Už zase,
0: tam...
18: to je neustále.
0: Tak mě zajímá, možná to tady rozpleteme, budeme trošičku špioni.

0: Tak jsme se potěšili taky tvrdší muzikou. Linkyni za náma na Hitradio zvím odpolední show a přes Otrokovice se line zápach, který se očividně rozšířil nějak extrémně poslední dny, protože ten počet těch nahlášení ho je vlastně podezřele vysoký. Z ničeho nic, najednou to všichni hlásí, že se to šíří. A já se ptám, co se děje?
1: Ono je to vždycky tak jako jednou za čas se to tam tak přesně víc jako nakupí.
0: Otočí se vítr.
1: Pořád se řeší, jestli je to jako čovka, nebo je to barunka, nebo je to kafilérka, je to nejspíš asi všechno dohromady. A když je horko, tak se to asi jako zve víc.
0: No nicméně, tak co mě jako přišlo docela zajímavé, já mám kamaráda, který bydlí na Baťově. A k ním, když to jako dotáhne ten smrad, tak on vždycky říká, hele, mi to nevadí, protože já si tím jako spojuju ty Otrokovice.
1: Tady jo, jsem doma, jo?
0: Jo. Ale jako my si tomu smějeme, ale on to tak má. Tak mě jako napadlo, jaký pach, zápach, smrad nebo vůně se vám pojí k tomu, kde bydlíte a co vždycky ucítíte a řeknete si, jsem doma.
1: Když jsem ještě bydlela v Malanovicích, víš, co to bylo?
0: Restaurace. Jo, tak
1: jakmile
0: jo.
1: Se začalo vařit, tak prostě věděl, že tady jsem doma, tady to prostě opět vaří.
0: Cítím kebab místo Řecka, si představím Malanovice, chápu. Jo. 601 13 13 05. Co se vám vybaví, nebo při jaké vůni se vám vybaví domov?

0: Krásně jste nám to zahltili, náš WhatsApp na Hitradio Zin, tady odpolední show, a to 601 13 13 05. Před malou chvilkou jsme se ptali, při jakém zápachu, smradu nebo vůni se vám vybaví domov. A to je překvapivé, co jste psali. Alenka, je to vlastně divné, ale hnůj. Jak ho někde cítím, já mám pocit, že jsem doma, protože s tím mám spojené léto před domem, kdy se hnojilo pole.
1: No tak jasně, a tak to má každý druhý z dědiny, asi jo, to je vlastně přesně. To je prostě Morava.
0: Přesně, jako spousta měšťáků, a teď nenutně zlí nějakou opravdu jako měšťáku by mohla říct, pane bože, fojím, to je hnůj, zavři to okno, ale přesně pro spoustu lidí je to ta vůně domova.
1: Hlavně je to příroda, víš, to je pěkný, jo, vlastně ve výsledku.
0: Jo. Míša píše, benzín mi připomíná domov. U nás taťka, když přišel z práce, tak to z něho vždycky bylo hrozně cítit, tak do teďka to čuchám na benzínkách jak feťák šťastný se vzpomínkou na tátu.
1: Ježiš, to je krásný.
0: To je zajímavý. No, nebo Lukáš, když je čerstvě popršeno. Nevím proč, ale to ve mně budí pocit, že mi je 5 a jsem na chatě u prarodičů.
1: Jo, ale to miluju taky, to je pravda, no, přesně, tak je to. Ať už je to klidně ten asfalt městský, to taky tak jako zvláštně voní prostě krásně.
0: Já trošku jako off topic, ale když je popršeně, čerstvě, tak já v tom cítím rozchod. A já nevím proč.
1: Hej, to je skvělý, jak ty mozky fungují.
0: jo.
2: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavysílat z barů Czech Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
3: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno. Zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Jsme si poslechli trošičku jinou muzičku, než co bude 21. až 23. 8. ve Vizovickém areálu u Jelínka, kde bude Trnkobraní. Protože právě na Trnkobraní rozdáváme dva lístky v Hlavou proti zlínu. Ano, ty chtěla ještě
2: něco? Je fakt, že tím, že Trnkobraní se trošku vrátilo k těm kořenům toho folkloru, tak je fakt, že to, co nám teďka hrálo na Hitrádiu Zlín, tam úplně nesedí, no.
1: Tak no, ale třeba se to ještě jednou změní a bude z toho zase takový jako moderní dubstep nebo popík. Vašek na drátě. Vašku, dobré odpo.
3: Dobré odpoledne.
2: Je tam, tyjo, teď jsem zalekla chvilku, čau.
1: Tak Vašku, už máš po práci, máš pohodlí?
3: Po práci legraci, ano.
2: No, hezky pěkně, pohodlí, nevím, jestli v tomhle počasí jde vůbec mít, ale doufám, že jo, že si někde klimatizace je ti příjemně.
1: Práci si udělal ty, legraci nech na nás. Tak jdeme na to, tři otázky před tebou, každá bude mít tři možné odpovědi. Jdem na to?
3: Ano.
1: Tak protože se festival samozřejmě koná ve Vizovicích, tak dneska všechny otázky na Vizovice. Jaký festival se koná pravidelně ve Vizovicích? Za A. Masters of Country. Za B. Masters of Pop. A nebo za C. Masters of Rock.
3: Tak zkusím
2: se. Jasně, že.
1: Jo, hele, měl jsi to nahnutý, ale jo.
2: To je taková moje srdcovka, Vašku, že tohle, kdybys řekl blbě, tak si najdu fakt, jako to by nešlo.
1: Hele, já bych tam uvítal Masters of Pop, ale chci moc. Druhá otázka. Jaký strom je spojený nejvíce s Vizovicemi? Za A.

0: Alba, za B švestka a za C hruška.
1: Tak švestka.
0: Jasné.
1: Ale může být aj hruška.
0: Já si myslím.
2: Přesně tak, hlavně, že se to dá vypálit. Co s palmou, ty jo.
0: My si s Vaškem ještě rozumíme, budem rozumět, kamarádi. Tak a třetí otázka. Jaká cesta je z Vizovic ta nejrychlejší? Za A, na kole po cyklostezce. Za B, vlakem. A nebo za C, cesta do lesa a z lesa.
2: Co to, já se chce za asi otázku.
1: Do lesa z lesa.
0: To je takový teleport, že?
1: Ano.
0: Já ti to ale ustám. Protože jsem to jednou hrál a ocitl jsem se asi 50 km jinde, než jsem chtěl, tak já si myslím, že to je jedna z nejrychlejších cest.
1: No, ale dobře, že jsi procítil, tak to je super.
2: Výborně. Hele, Vašku, můžu se tě zeptat, ty jsi prozrazoval, že jsi z Uherského Brodu. Už byl někdy ve Vizovicích na Trnku? Nebyl, takže to nebyl. Bude premiéra. A máš to už nějak naplánovaný, budeš tam spát, nebo jako pojedeš někde do Brodu se srdskat z Vizovic, to je otrava, ne?
1: Nemám to naplánovaný, protože jsem vůbec nepočítal, že bych něco vyhrál, ale to se naplánuje.
2: Jej, tak už můžeš plánovat, vždycky jsou tvoje krásný, je to.
0: Já tě vezmu do lesa a ty mě z lesa, se domluvíme, jo?
1: Jo, dobrá.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, čau.
1: Taky, čau.
3: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte s

0: Dopolední show absolutně ultimátní trik, na který jsem přišel úplně sám. Protože já jsem, prosím vás, zjistil, že za týden, přesně za týden ve středu, budeme mít částečné zakrytí slunce. A je potřeba se připravit, kdo to chce sledovat. Jak jste to vždycky sledovali?
1: Hej, prosím tě, ale ještě nezapomeň říct, že pak jsou ještě Perzeidy, takže to bude úplně luxusní a už se strašně těším, už máme program nachystaný
0: pěkně. To jo, ale to můžeš jako sledovat normálně okem. Jo, no, jako.
1: Však a zatmění slunce tak.
0: To už tady nemůžeš se dívat.
1: No, to neříkám přes sklíčko, samozřejmě.
0: A teď stválně, jaké sklíčko, nebo jak, jako no?
1: To už takové to nevím, to je nějaké to speciální černý sklo.
0: A máš tam jako někde speciální černé
1: sklo? No, máme ho doma od zatmění v roce 42, jo.
0: Dobře.
1: Fakt, ale opravdu.
0: V momentě, kdy nebudete vědět, jak sledovat, běžte k holubcům, oni vám rádi dají sklíčko. Nicméně, pokud byste nechtěli absolvovat tuto návštěvu této rodiny, tak mám tady několik variant, jsou tři, jo. Já jsem totiž hledal ty nejlepší. A teď vás to překvapí. První nejlepší možnost je koupit si přímo ty brýle na sledování těchto věcí a na sledování slunce. 15 zhruba.
1: A to není tak hrozný.
0: Není, jako, ale nechce se mi.
1: No jo. Dobře, ale jako pokud to chceš celá rodina, rozumíš,
0: no,
1: tak jako
0: no
1: koupíš prostě čtyři brýle. Jako,
0: no právě.
1: To je drahá sledování.
0: No právě. Druhá věc, prý dalekohled.
1: Jo, dalekohled na papír.
0: Ještě věc. No. A třetí věc, to jsem vymyslel já, to je ultimátní, přes telefon. Protože se nedíváš do slunce a ten telefon to pojme a ty to uvidíš, ještě to natočíš, ne?
1: Jako jo, ale tak to nemáš vlastně živě, když to máš přes telefon. To je
0: dobře,
1: prostě
0: takže kapeš. K holubcům jdeme na sklíčka všichni.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo jí položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
9: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zítra Newsvín s vámi, tak jako odpolední show, Pavla Cacičárka Holubcová, no a ještě takový jako prequel zpráv, protože za chvilku nás čekají zprávy, tak ještě prequel vám hodím já tady, co se teďka aktuálně děje. Ve skupině, co se děje ve Zlíně na Facebooku, v závorce aktuálně, tady Honza Krejčí píše, pozor na transvestitu, co chodí po večerech v parku Komenského. Já nevím, jestli on tam jako něco dělá, nebo jenom tak to, že tam to chodí.
1: Prostě, přesně, jestli je to jenom chlapík oblečený v ženských šatech a nikomu neubližuje, tak ať klidně chodí, že jo?
0: No nevím, nepřipsal podrobnější informace, tak jenom jsem chtěl varovat. Tak to je taková jako zpráva dne, kdyby náhodou.
1: Hele, ve Zlíně zůstaneme i ve zprávách za chvilku, budeme se věnovat tomu, kdy konkrétně začne demolice budovy 34 a dokonce, prosím tě, z toho bude přímý přenos, můžeš to sledovat na YouTube, prostě, to je skvělý.
0: A když na dálku zvášnu enter, buchne to?

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně nevidím žádné komplikace, jezdíme v pohodě, tak prosím vás, udržujte mi ten klid na cestách i nadále. A kdyby se to změnilo, tak 601 13 1305.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí solné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Zatím není jasné, kdy přesně začne bourání vyhořelé budovy 34 ve Svitu. Dnes si torzo přebírá demoliční firma a bagr s hydraulickými nůžkami už je na místě. Podle vlastníka budovy společnosti Cream by demolice měla začít co nejdřív. Nejspíš ale ještě poběží lhůta pro vyklizení okolních budov. I tak platí, že torzo by mělo zmizet zhruba do měsíce. Další čas pak zabere odvoz stavebního odpadu. Na YouTube můžeme dokonce sledovat přímý přenos demolice. V Česku dnes hrozí silné bouřky. Nás na východě Moravy se to ale netýká. Výstraha platí jen pro pás od severu k jihu republiky. U nás by se ovšem bouřky mohly objevit zítra večer. Přinést můžou nárazový vítr, přívalový déšť i kroupy. Od pátku už se ochladí. Čas letních dovolených zdaleka nekončí. Pokud teprve budete vybírat ubytování, určitě se nedívejte jenom na počet hvězdiček. Nemusí totiž vůbec odpovídat kvalitě hotelu. Vysvětlí nám to mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Certifikace totiž není povinná a některé hotely si hvězdy určují sami. Pokud ale mají oficiální certifikaci Hotel Stars Union, musí splňovat jednotná evropská kritéria, která platí ve 22 evropských zemích. Ta určují nejen vybavení hotelu, ale také rozsah služeb.
12: Například délku provozu recepce, nabídku stravování nebo pomoc se zavazadly. České hokejisty do 18 let dnes čeká těžká prověrka. Na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu vyzvou Finsko v přímém souboji o druhé místo ve skupině, které zaručuje postup do semifinále. Naši mladíci včera porazili Německo 8-3, proti Finům nastoupí ve 23 hodin našeho času. Dnešní maxima na východě Moravy opět šplhají ke 40, aspoň trochu pofukuje, ale zátěž vedrem je stále vysoká, tak se opatrujte. Zítra bude o pár stupňů méně, ale pořád hrůza 33 až 36 stupňů.
10: Hit Radio Zlín.
0: A v tuhle chvíli máme pozdravit nějakou obec ve Zlínském kraji tady z odpolední show. Já pro vás mám takovou hádánku, jo. Moje kamarádka totiž teďka se umístila jako druhá v soutěži lukostřelby.
14: Jo, byly tak dva.
0: No, já zdravím dneska kam? Do Lukova! Je, zdravím, jak se chytla začalo.
14: Já už tohle odmítám dělat, nebudu.

0: Tady se domluvíme na Hitradio Zín úplní show. V tuhle chvíli na jednu věc. Všechno dejme stranou. Práci, povinnosti, politiku, všechno dejte bokem. Teďka je téma meloun. Prosím vás, je to super potravina. Je to jedno z nejlepších jídel vůbec, nebo jako potravin, co můžete jíst přes léto. Je v tom, že zasytíme se, je v tom hromada vody, to my potřebujeme. A ještě než se dostanu k nějakému problému, tak já jsem zjistil, co všechno z melounů můžete dělat. My jsme jich nakoupili několik, nevím proč. Asi byli ve slevě nebo co. A teďka nevíme, co s tím bude, už se nám to nechce jíst. Tak prosím vás, kromě toho, že si to jako klasicky nějak nakrájíte, tak například se dá do nich udělat jako džoura, rozpůlit na půl, vydlabat to a dát do toho. Nechci jako navádět, jo, ale dá se tam dát nějaké pití. Ne nutně nealkoholické.
1: Je to skvělý drink, jo, normálně, prostě normální drink z melounu.
0: Jasně.
1: Skvělý, skvělý.
0: Souhlas. Dále, dá se z melounu bez problému dělat zmrzlina doma, jsme
1: zjistili. Dělám neustále.
0: To je skvělá
1: věc. Jo, jo, jo.
0: Dá se vymačkat a použít jenom ta šťáva na drinky, taky skvělá věc. A nebo meloun můžete nakrájet na kostičky a péct to s bůčkem, to je asi po asijsku. Jo, to jsem po tajsku. No.
1: Dobře, jako fakt by si zdal bůček, když je venku 40 stupňů, jo? Pečený, jo. Ještě ty zapneš doma troubu, když máš 40 stupňů v bytě.
0: Je tam meloun.
1: No, jako je, dobře, no.
0: To je záchrana. No ale teďka, prosím vás, je to jiný problém. Protože já jsem zjistil, že každý krájíme meloun jinak.
1: Ne.
0: Jo, jak ho krájíš?
1: To už normálně nejdřív na půlky a pak takhle na měsíčky.
0: Úplně špatně.
1: Co?
0: Já ne. Já nebudu prozrazovat, ale nechám to na vás, jo. Jestli to tady se rozdělí teďka ten národ, jo. 601

0: Hit Radio zvím s vámi, odpolední show taktéž, no a my se tady asi pohádáme, nebo
1: hej,
0: co?
1: Hej, to je hrozný s tím melounem poslední dobou. Nedávno měl Filip vstup o tom, jak musíš meloun umít předtím, než ho jdeš krájet. Protože prostě proč? Se potom, no protože když ho třeba naházíš do té misky potom nakrájený, tak se ti to dotýká toho zeleného a na tom se uprají různý.
0: Jo takhle.
1: Hele, Filipův syn to měl prý nějakou jako bakterii nebo
0: vy
1: co?
0: Vy amatéři tam necháváte to zelené, jasně, chápu.
1: Jo, počkej,
0: úplně,
1: aha, dobře, špatně. Tak pojď.
0: Takže, co jste nám psali na téma, jak krájet meloun? Danča, jo, kromě toho teda jako byly asi, myslím, tři zprávy, že to krájí klasicky na měsíčky.
1: Jasně, no, jo, to, jsou můj, to je můj tým.
0: Omlouvám se, ale amatérismus nejvyšší.
1: Dovol.
0: Danča. Od jak živa jsem krájal melon na trojúhelníčky, ale díky TikToku, já to mám úplně stejně, díky TikToku už to poslední roky krájíme na takové válečky obdélníkové. Nejlepší možnost.
1: Ty vytáhneš válečky.
0: No, blbě se to popisuje, ale vy vytahujete vlastně jenom takové čtverce, vlastně veliké obdélníky. Tak je to skvělá věc.
1: To krájíš jako hodinu, ne?
0: Ne, ne, to máš za 30 sekund vyřešené. Libor to ale vyřešil za nás za všechny. Nemám nervy na to, abych od toho byl upatlaný a jedl to na trojúhelníčky. Takže ho celý rozřežu a udělám z něj kostky. Aspoň se s tím všechno
1: počkej,
0: v nějakém ovocném salátu.
1: A ještě jsme zapomněli jeden zásadní, jakože jo, prostě jenom no. Rozkrojíš a vydlabáváš celou půlku melonu žijící a máš yes. Vyřešeno.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
11: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
12: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností.

0: Ne.
1: Dnešní menzetku neboli nejzbytečnější zprávy dne, kterou si ještě večer budete pamatovat a hlavně si pravděpodobně i mezi kamarády budete říkat, jsou drby.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Druhá nejoblíbenější věc Pavla Cacka. Jsou drby.
3: Počkej, co je ta první?
1: Prsa. Tak. To bylo jednoduchý, co jsi čekala, co
3: dobře,
1: jsi čekala?
3: Hele, to jsou vole dobrý drby takhle no. Pro nás. No každopádně, Pavle, ale víš co, ty neděláš velkou chybu máš na svém seznamu. Neděláš to, že bys za ty drby chtěl prachy.
1: To nedělám.
3: Kdyby jsi je, kámo, chtěl, mohl by se zmít totiž jako jedna paní v Kolumbii, která takhle prodává drby. A za ty prachy si koupila už dva baráky.
1: Takže zlý drbnička zahajuje nový export informací.
3: Už brzy na Hero Hero.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín. Bye.

0: Tady Hitra Liozín, taky odpolední show Pavla Šárka a já se zeptám, jako trochu nebetyčně, jestli máte obavy o svoje děti na sociálních sítích. Dáváte jim telefony, sociální sítě?
1: Hele, sociální sítě, teďka po mně cirka 10 let chtěla Instagram, tak jsem řekla, že teda opravdu jako ne.
0: A teď,
1: ale
0: a proč ne?
1: Roblox, no.
0: Proč ne?
1: Tož protože prostě věřím tomu, že ten obrázek světa, který ti dají sociální sítě, není úplně jako reálný a správný a myslím si, že holčičce, která ještě není s tím úplně srovnaná, to můžou udělat docela bordel.
0: Na mě tam furt vyskakují polonáhé babi, tak
1: no, ano,
0: jiný algoritmus máme. Jinak, teď co se týká totiž predátorů, protože většina z nás se může bát těch predátorů na sociálních sítích, tak se prý masivně přesouvají z Instagramu, z Facebooku na, tipni,
1: no to bude ten Roblox dnes, tak co?
0: Ano.
1: Jo, jak je?
0: Ano, to byl největší highlight, ale tak jsi to pokazila.
1: Promiň.
0: Tak třetí místo je Snapchat, druhý je Discord, který
1: tak
0: se používá při navolávání her. A třetí je Roblox. No to mělo být jako takový wow, ale tak to
1: odpadá. Počkej, o tom se nějakou dobu mluví, ale tak já myslím, že většina rodičů zrovna tohle má tak nějak jako podchycený a jako říkáš těm dětem prostě, co dělat a nedělat. Ale
0: tak jenom připomínáme,
1: může.
0: Abyste věděli, že teda, když už hraju na Robloxu, ať tam paří, ale jsem tam bych to očko hodil, co tam dělají.
2: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
3: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
4: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
5: Čeká vás den plný zážitků, kouzelní,
6: živá hudba,
7: bořivé dílničky,
8: soutěže pro děti,
9: skákací hra,
10: zvířátka,
11: historická hasičská technika,
12: skvělé občerstvení
13: a zmrzlina.
3: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
2: 29. srpna od 10 hodin.
14: Těšíme se na vás!
15: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
16: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
17: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
18: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
19: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
18: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a

0: dobře. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky. CZ. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Taky Ray, na Hit Radio Zlín, tady odpolední show. No a pokud jste dneska při cestě do práce napadli dva lidi, z toho jednoho chtěli přejet a při cestě z práce jste to měli velmi podobně, za to nemůžete vy. To není vaše chyba, to je věc horka, že jo?
1: No, jako úplně bych to neříkala takhle, ale jasně, ano, je pravda, že vedro zvyšuje velmi naši agresivitu. Zrovna za volantem to teda asi cítíme jako všichni. Já mám přesně takový to, už tak už ale jeď, nebo něco udělej, prostě.
0: Ale tak to já mám pocit, že horko je teda v tom případě celý rok, já to stejně
1: no,
0: jako.
1: Ano, nějaký možnost, no ale tak má to vliv samozřejmě i na spoustu jiných věcí ohledně psychiky. Řekneme si víc ve zprávách, hlavně poradíme, co s tím.

0: Už taky nejlepší dopravní servis na východě Moravy, potěším. Dneska se to neslo relativně v poklidu. Byly jako menší zdrženíčka, ale teď už je klid. 601 13 13 05, kdyby se něco objevilo.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Jste ze Zlína a okolí?
2: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
3: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
2: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
3: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
2: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
3: www.oaza-klidu.cz.
1: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
4: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
6: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Vysoké teploty silně zatěžují nejenom naše tělo, ale i psychiku. Horko zvyšuje tep a mění krevní tlak, což v mozku spouští stresovou reakci. Jsme pak víc unavení, agresivnější a část z nás může cítit taky úzkost nebo paniku. Podle odborníků můžou pomoct dechová cvičení. Základem je, aby byl výdech delší než nádech a psychice prospívá taky pobyt v přírodě, kde je navíc i chladněji. Ve Zlíně budeme při volbách do zastupitelstva vybírat z 9 stran a hnutí. Termín pro odevzdání kandidátek vypršel včera. Post primátora chce obhájit Jiří Kurec z ANO, čímž by dorovnal Dominika Čiperu v délce řízení města. Obhajovat svoji funkci chce i starosta Kroměříže Tomáš Opatrný a stejně tak Jiří Čunek ve Vsetíně. Tam se ho hnutí ANO ale tentokrát pokusí z čela sesadit. Volby nás čekají 9. a 10. října. Policie vyšetřuje nehodu Filipa Turka pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti, nikdo ale zatím nebyl obviněn. Policisté požádali i o znalecký posudek a bližší informace teď poskytovat nebudou. Poslanec motoristů se v centru Prahy srazil s nemocničním vozem, řidič skončil v pracovní neschopnosti. Už dříve Turek řekl, že kdyby policie žádala jeho vydání k trestnímu stíhání, nevyužil by poslaneckou imunitu. Viktor Ujčík po 8 letech končí v roli předsedy disciplinární komise hokejové extraligy, vypršel mu mandát. Ve funkci ho nahradí Radim Byčánek, někdejší Ujčíkův spoluhráč z Jihlavy, který působil i v NHL nebo brněnské Kometě. Prožíváme další pořádně horký den, maxima na východě Moravy opět šplhají až na 39 stupňů. Noc bude opět tropická, takže teplota neklesne pod 20. Zítra bude do 36, odpoledne ale můžou dorazit silné bouřky nebo přehánky.
0: Hit Radio Zlín. Odpolední show na Hit Radio Zlín má před sebou poslední hodinu, no a my se podíváme na vedro, jako na co jiného bychom se taky mohli dívat.
7: Asi tak, myslím, že to je číslo numero uno úplně u všech teďka aktuálně.
0: Já tady mám tip, kde se koupat, podle toho, jaká je příjemná voda, a zároveň řeknu, proč se tam nekoupat.
7: Já tomu rozumím, já ti rozumím.
0: Nepromyslel jsem to dobře, než jsem začal.

0: kdo jiný by s vámi takhle byl odpoledne než odpolední show na Hydrádiu Zlín, Pavla Šárka. No a že vedro ohřívá vodu, tak to se tak stává. Jo, to tak jako zhruba už jsme někde slyšeli, možná ve fyzice, někdy ve třetí třídě. Nám bylo řečeno, že teplo zahřívá vodu. Využíváme standardně třeba na to, abychom si ohřáli bazén. Využíváme na to, když jedeme třeba do nějakých lomů se koupat.
1: Ještě když si chceš vařit kafe, tak to je taky fajn.
0: Taky fajn, někdy. Někdo to dělá, já jsem slyšel. No ale prosím vás, ohřívá se voda v dřevnici. Ono by to mohlo působit, že to je fajn, že tam je 29 stupňů v té vodě.
1: To není fajn, no.
0: No, ale není to fajn. Za prvé, nemůžeme se tam stále koupat, to je jako jedna věc, jako nedoporučoval bych to. Ale za druhé, umírají ryby. Protože prostě nezvládají to horko. A mě to jako nikdy nenapadlo. Jsi si vždycky říkal, se ohřeje voda, to je přece paráda, ne? No, mají virpulku.
1: No jasně, no, tak ne, tak úplně to tak není. Prosím tě, kolem Čepkova v neděli umřelo asi půl tuny ryb, což už mi přijde teda jako dost, no.
0: Jo, to je docela
1: drsný číslo, no.
0: To je mazec. No, tak teď otázka, jako jestli se to bude zlepšovat nebo zhoršovat dlouhodobě, tak.
1: No, tak zítra mají přijít ty přehánky a bouřky silné, jenomže to je taky blbě, protože ta voda, jak to prostě čáhne z těch vyhřátých rybníků, vyhřátých chodníků prostě do té dřevky, tak se to zahřeje ještě víc, že?
0: Takže, tak počkej, takže není řešení, že se bude.
1: Řešení je samozřejmě, potřebujeme, aby se ochladilo a pršelo trošku normálně, postupně a pomaličku a dlouho.
0: Tady jste slyšeli normální ženu, jo? Jako, když začne pršet, tak neřekne, je to prší, ona řekne, prší, ale blbě. Mělo by pršet líp.

0: Prosím vás, pěkně otevřeme jedno velké téma, nebo ne, tak úplně. My na Hit Radio Zlín odpolední show, my se tak jenom můžeme pověnovat to, co se teďka řeší ve vládě. Je tady možnost, varianta, že by se změnil systém, jakým by se do nemocnic a doktorům posílali peníze a platy, nebo nějaké odměny. A to formou kvality, podle toho, jak kvalitní ten doktor je. Jenže, já vím, my jsme Češi, jo?
1: Já myslím, že zatím dobrý, jako to se mi líbí samozřejmě, prostě kvalita výkonu by měla odpovídat kvalitě platu potom, to je super.
0: Nejen dle toho, jak se chovali, ale i dle toho, jestli vás vyléčili.
1: No.
0: Tak a jakým způsobem vás vyléčili?
1: To je dobře.
0: Jakože, jo, zní to skvěle, já si říkám, víš, jako my Češi, jo? Tak my víme, jak to obcházet. Jo?
1: Počkej, jakože budeme tak vyčúraní, že když nám bude pan doktor nesympatický, tak mu schválně ublížíme tím, že budeme někomu tvrdit, že nás nevylečilo, je to ještě horší.
0: No, nebo pan doktor napíše, máte tu lupenku pořád? Já tady napíšu, že to máte dobrý, jo, že jsem to vyřešil a to nebudeme řešit víckrát, ne?
2: Příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hit Rádiem Zlín.
3: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně, zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
7: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
8: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: středa 5. srpna, jenom ujišťujeme, vy jste to věděli, my vás tam jenom ujistíme, tady na Itáriu z Vín odpolední show. A dneska, pokud bychom se měli ohlednout za tím dnem, tak dneska jsme tady například v Hlavou proti Zlínu rozdali 2 lístky na Trnkobraní. Budeme ty lístky rozdávat další 2 zítra i pozítří.
1: A rozšířili jsme vlastně Trnkobraní sortu návštěvníků, protože říkal Vašek z Uherského Brodu, že tam nikdy nebyl, tak podívej, letos bude mít premiéru, díky nám, to je krásný. Taky jsme se učili, jak rájet melon. Pavel tady tvrdil, že má nějakou převratnou metodu z Instagramu.
0: Jednoznačně.
1: Nebo z TikToku či z čeho. Doteď jsem nepochopila, jak to teda krájíš, jako na nějaký obdélníky či co.
0: Po dnešku po tom, co jste psali, i tuhle metodu měním. A odteď buď to melou na půlky a lžící.
1: Jo, nejlepší.
0: A nebo ho prostě vyloženě fakt se zapatlám, rozkrájím ho a budu z něho kostečky.
1: A nebo ho prostě hoď o stěnu doma a to se rozkrájí samo.
0: To je

0: Tady Hit Radio Zlín a prosím vás pěkně, my máme kolegyni Adélku. Adélka je naše obchoďačka.
1: Tady říká, že kdyby chtěl vybírat na jejího asistenčního psa nebo něco.
0: Ne, tak já jenom chci říct, že my víme, že ona dneska, ty víš, kam šla.
1: Jo, neříkej, má velmi zajímavou akci.
0: Neříkej, ona jde na jednu akci. Mm-hmm. No a co by mohl kamarád z rádia udělat, že jí zavolá?
2: Ahoj.
0: Čau, prosím tě, Adélko. Já dneska, člověče, tak nějak jako strádám, nemám si s kým popovídat, mě napadlo, že bychom šli dneska spolu na kafe teďka.
2: Ne, Pavlíku, já jsem v parku, ty to jsi, víš, ale.
0: Ty jsi v parku, Hergot, a proč, jako, proč na mě nemáš čas, co tam máš, jako?
2: Máme strazíček holčičí, ty tam nepatříš.
0: Jejda, tak to mě mrzí, no a
2: já co, teď nemůžu, potřebuješ co, něco? Jo.
0: Co to je za srazíček?
2: Piknik, seznamovací, jenom holek, ale.
0: Jenom holek? A jakože kamarádek,
2: ale
0: nebo?
2: Ale já jsem vysílání, že ne?
0: Ne, prosím tě, si myslíš, že jsem takovej? Bych neudělal nikdy. A když se dám pár roku, můžu přijít?
2: Ne.
0: Tak nic.
2: Tak dobré, jo, tak čau.
0: Tak čau. Tak jo, já bych jenom rád řekl, že teda Adélku do vysílání určitě nedáme.
1: A ne, může být úplně klidná, v pohodě.
0: Jo, a podotkl bych, že teda oni mají seznamovací party.
1: Hej, prostě nějaká holčina napsala na Facebooku, že je prostě nová ve Zlíně a že hledá kámošky. Tak
0: super.
1: Se tam tak jako nabalilo prej najednou 60 ženských a mají stras parku.
0: Já bych do toho ještě přidal tu zprávu, co jsme tady dneska už četli z Facebooku, že máme si dávat pozor na nějakou transvestitu po parku. Tak já nevím, jestli to s tím
1: já myslím,
0: souvisí.
1: Že už si přisednul.
3: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
4: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
3: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: tady absolutně vyčerpaná dvojice z odpolední show na Hitrádiu Zlín, Pavel a Šárka.
1: Já my už se... nemůžu, nechci nic, už to je hrozný.
0: Zvládneš ještě jeden můj vtip?
1: Ne, už já nechci nic. Tak jestli je v něm sprcha, tak jo.
0: Tak nějaký vtip se sprchou?
1: Pojď.
0: Já to takhle se sprchou tam žádný nemám, protože moje vtipy jsou všechny suché. Takže...
1: A já mám jeden se sprchou, když se vyslečeš do sprchy, tak je to vtipný celý, takže...
0: Je pravda, že se pak všichni smějí v rodině, no tak jo, tak co, no, stává se i lepším. Oh, you

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ještě stále opatrně na E50 mezi Uherským Hradištěm a Brodem. Poblíž odbočky na Vésky se řeší vážná havárie auta do příkopu. O tomto víkendu budou ve Zlíně úplně uzavřené ulice Hradská a Osvoboditelů u Kolektivního domu. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Smogová situace v Praze ve Středočeském a Ústeckém kraji je odvolána. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu ji v těchto regionech vyhlásili včera. V Česku ale dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Tři obce na Brněnsku jsou na suchu, konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Lidé by měli dodržovat pokyny svých obcí, pokračuje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žitková.
4: Ale je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
3: K místním vodojemům také teď pendluje cisterna s pitnou vodou. Česká advokátní komora varuje advokáty i veřejnost před podvodnou právní výzvou k uhrazení pohledávky. Dorazit může do mailu nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Komora ji nevytvořila, obsahuje smyšlené údaje. Malé Varhany ve východním Německu jsou hlavní hvězdou nejpomalejšího koncertu na světě. Už bezmála 25 let hrají stejnou skladbu Johna Cage v pomalém tempu. Dnes se u nich měnil akord. Koncert, který je označován za věčný či mezigenerační, má skončit 4. září 2640 a lístky na tento termín jsou v prodeji, a to za 2640 eur.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: V noci v Čechách oblačno až zataženo, od jeho západu místy déšť nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ještě bude většinou polojasno. Noční a ranní teploty 23 až 18 stupňů, zítra v Čechách pod mrakem, na mnoha místech přehánky i bouřky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, déšť dorazí až na večer. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, těším se na vás, těším se na to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dnes to budeme mít nabité, už za malou chvilku Bryan Adams, Kylie Minogue, taky Gazebo. A teď taky Lucie a Černí andělé.

Black Chopin, Gazebo, právě teď Féteru Hitrády a hezký večer. Zásadní věc, prosím vás. Dneska jeden hořčice. Jo. Je to věc, prostě, která třeba ke klobáse patří. Jo, to je jasný. Ale není to tak úplně jednoduchý, protože hořčic je spoustu. A já na vás mám naprosto zásadní otázku. Jakou hořčici máte nejradši? Já vím, že to je těžký, protože já třeba jsem ještě pár let zpátky vůbec hořčici nejedla. Jo, to už muselo být. A taky se v nich člověk jako musí trošku vyznat, jo? Protože základ u nás plnotučná a krémská. Pro lidi, kteří jsou na tom jako já, tak plnotučná je ta hladoučka a krémská je ta s puntíkama. Jo, to jenom jsme věděli. Pak třeba já mám ráda francouzskou, protože ta je jak ta naše plnotučná, ale taková trošku pikantnější, že jo. Dijonská, celozrná, pak jsou ty americký, že jo, tam je žlutá nebo sladká bavorská hořčice. Je mi to fuk, nebudu vás soudit, ale napište mi na 777-937-777, jakou hořčici máte nejradši vy. A je jedno, jestli ke klobáse nebo k čemu. No klidně napište, k čemu si ji dáváte, to je jasný. A dneska byste měli, je to jasný, jo? Kylie Minogue, kdo uší,

0: Bryan Adams v Eteru Hit Rádia, krásný večer. Vy jste skvělí, vy jste skvělí. Píšete mi, kterou hostici máte rádi, já to naprosto miluju. Děkuju, děkuju, prosím vás. Třeba Jirča píše jednoznačně Dijon, jemná bez semínek. Ale to je pikantní, co? Vy to máte rádi pálivý, jasný, jasný. Pavla píše, a pozor, rozhodně Dijon k pořádně opečeným špekáčkům s topinkou. Segra miluje až ty spálené. I hořčicové omáčky ke grilovačce s troškou medu, česneku a chili. Jestli vám stejně jako mě teď teče slina, chápu, v pořádku. A píše třeba Peťa. Teď se vůbec nebudete škodolibě smát, jo? Píše, manželovi právě teď vypadla z lednice plnotučná. Tak je na čtyřech, uklízí a je pěkně naštvaný. Zdravíme manžela, přejeme, ať mu to jde hezky od ruky. Pozor, ať nikde nic nenechá. A jinak prej u nich ale vládne kremská. To chápu, když plnotučná jen tak padá z ledničky, že jo? K hořticím a k vašim příběhům se ještě za chvíli vrátíme. Do té doby ale třeba tahle naprosto skvělá věc. Aqua, Cartoon Heroes, taky Vanessa Paradis nebo Kryštof.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si

Tohle je taky tak krásný song. Krištof a ženy v éteru Hit Radio. A vy jste neskutečný labužníci. Ještě stále se prosím vás držím té hořčice, protože dneska je den hořčice. Jo, a já si myslím, že je to jedna z věcí, která k nám Čechům hodně patří. Jo, prostě pivo, klobása a hořčice. Geniální. Třeba Radim, ten prosím vás, to píše moc hezky, jo. Miluje klasickou hořčicu z Ostravy. Vždycky si ji vozím dom do Bavorska třipr. Jo, hodně třipr. Vy si to domyslíte, co tam bylo. No, hlavně, že ti chutná, to je jasný, jo. Adam má rád hořčici nejradši plnotučnou a krémskou a dává si k párku, ke klobáse a ke grilovací tyčince, ke špekáčkům a má rád všechny druhy hořčice. Jo, to, tam vidíte tu vášeň a já to naprosto chápu, protože člověk, jakmile se k hořčici jednou projí, tak by mohl furt. Já třeba ve francouzský dělám i panenku, jo, to je taky výborná věc, doporučuju. Alex třeba upřednostňuje plnotučnou a na klobásu. Já nevím, ale podle mě bychom teď všichni se měli sebrat a jít si dát někam klobásu s hořčicí. To je naprosto, naprosto jasný. Tak jestli máte možnost, dejte si i za mě. A tohle je Diana Ross.

0: OMC, How Bizarre. Posloucháte Hit Radio. A někomu se může říct, může zdát bizarní, že my tu spolu dneska večer řešili třeba hořčici, jo? Ale pojďme si říct, na chvilku jsme nemysleli úplně jenom na to vedro a navíc s kým jiným můžu probrat takovýhle srandovní téma než s váma, že jo? To je jasný. Takže děkuju, že jste se zapojili, doufám, že jsem vám udělala trošku chutě. Rozhodně vám udělám chutě na další fantastický songy, to přísahám. Wakefield, Queenie nebo Gareth Gates. Už za chvilku.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
6: Čeká vás den plný zážitků.
7: Kouzelní. Živá hudba.
8: Hořivé dílničky.
9: Soutěže pro děti.
10: Skákací hra.
11: Zvířátka.
12: Historická hasičská technika.
13: Skvělé občerstvení.
14: A zmrzlina.
15: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
16: 29. srpna od 10 hodin.
17: Těšíme se na vás.
18: Jste ze Zlína a okolí?
19: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
18: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
19: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
18: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
19: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
18: www.oaza-klidu.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásný večer, 19. hodina je tu a to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Tenhle song všichni znáte. Opus, Life is Life. Jdem na to.

Kiss from a Rose. Seal právě teď v éteru Hit Rádia. No a teď trošku méně romantická věc, jo. Hele, já jsem to neřekla, nebo teda teď to řeknu, ale říkají to vědci, kteří to spočítali. Muži lžou víc než ženy. No, tak pánové. Takhle, dobře. Pánové údajně upravují realitu zhruba 4x do týdne. Jo. Ženy jenom 3x. Není to takový rozdíl, pojďme si to říct, jak to je. Takže prostě kecáme úplně všichni. Ale zase je pravda, že ženy údajně lžou hlavně proto, aby neranili něčí city. Rozhodně, 100%. Tak muži většinou to dělají spíš proto, aby třeba ušetřili peníze nebo vyhráli nějaký sporný argument. Takhle, já nevím, pánové, třeba jestli chcete vyhrát sporný argument doma, to nedělejte. Jo? Pač, my se stejně neumíme moc omlouvat. Takže tam se to nevyplatí. Jinde, hele, to už je nám asi víceméně jedno. Tak jenom, až se budete obvinovat doma, kdo lže víc, tak už víme, že chlapi, ale zas ne o tolik. No, tak vidíte. Vlastně si jsme docela podobní, že jo? Dobrý. Karia a Spoutaná. Právě.

0: Cry Me a River, to je Justin Timberlake. Posloucháte Hit Radio. Krásnou středu, krásný večer vám přeju a věřím, že právě Hit Radio Classic, takže to nejlepší z 80., 90. a milénia, vás občas někam vrátí, na nějaký místo, do nějaký situace, třeba do nějakého pocitu. Nás za chvíli čeká song a já se přiznám, že ten mě pokaždý vrátí na tábor, už před spoustou lety teda, a to konkrétně na diskotéku a na poslední song večera vždycky. Jo, my jsme tohle měli jako ukončovací song a třeba vás to vrátí na nějakou podobnou událost. Jo, Europe, taky Madonna, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Martin Hollywood Project a Flying High. Posloucháte Hit Radio. No a teď jako pozor, jo. Napněte uši, protože desetiletej kluk z Japonska, desetiletej kluk, právě udělal objev, který šokoval i všechny vědce, logicky. On objevil to, že motýly si pamatují to, když ještě byly housenkama. Zjistil to teda tak, že si opravdu vlastně vycvičil motýla, nebo teď už několik motýlů, už od housenky, naučili třeba na nějakou určitou vůni a tak. A oni se za ním vracejí, ty motýly, jakože wow. Já fakt naprosto neskutečná věc. Zároveň tím pádem, když někde prosím vás potkáte, jo, ještě tu housenku, než se promění v motýla, buďte na ní hodný, protože očividně si to bude do budoucna pamatovat. Posílám Mobyho.

0: The Jam a Towncoat Mališ v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, co ji trávíte společně s námi. Je mi jasný, že taky čekáte na déšť. Já nevím. No, jako hele, můžem zkusit takový ty tance na přivolání deště, různě to bývalo v seriálech a filmech. Zkuste, uvidíme. Rozhodně vám k tomu budu hrát, jo? To je jistota. Na tohle by to podle mě šlo. Lily Allen, Pet Shop Boys nebo Alicia Keys už za chvilku.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď Metallica, The Unforgiven.

Let's do Grey a Visage v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem, takhle. Dámy a pánové, pokud jste náhodou single, tak mám výborný tip. Jo. Ukázalo se, že všichni hlavní představitelé Spidermana, to znamená vždycky Spiderman a jeho MJ, spolu chodili. Některým to vydrželo dodnes, víme, Zendaya, že jo, a Tom Holland. Takže možná ne seznamky, jo, ne nějaký speed datingy. Ne, stačí natočit Spidermana a máte rande jasný. Nevím úplně, jestli je to těžký oproti randění na seznamkách, ale hele, za pokus to rozhodně stojí, tak držím pěst.

Baby, I love your way. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že jste se nám ještě neupekli. Ano, i dnes jsme zvládli pokořit nějaký ty rekordy. Nebudeme na to myslet, jo? Nebudeme na to myslet. Budeme se soustředit na ty nejlepší hity, na to nejlepší z 80., 90. a milénia, co nás čeká. Za chvilku třeba Lou Bega, Richard Miller, nebo tahle legenda. I got my mind set. I got my mind set. Got my mind set on you a George Harrison už za chvilku do vašich uší.

0: friend everywhere.
1: I got a girl, Lou Bega, dohrává v éteru Hit Radio. Krásný večer. Lou Bega to prostě umí. No a prosím vás, kdybyste někdo vyrážel do Austrálie, respektive konkrétně do Sydney, tak mám pro vás jednu turistickou atrakci, kterou nesmíte minout. Jo, normálně bych vám řekla, atrakcím se vždycky vyhněte všude, nebo aspoň většině, ale tohle je nejroztomilejší atrakce světa, protože prosím vás, v Sydney, normálně na Google mapách, najdete atrakci, která se jmenuje Přátelská oranžová kočka. Má 4,9 hvězdiček, jo, což je naprosto fantastický. No a je to prostě normálně zrcavá kočka, která tam je prostě takovým jako lokálním turistickým průvodcem. Pomazlí se s váma, je fakt jako roztomilá, jo, a je to úplně skvělý. Očividně prostě turisti z celého světa si tam chodí pomazlit. Tak kdybyste náhodou vyráželi, tak tohle je podle mě úplně nejlepší zastávka, jakou můžete potkat. K tomu už Sugar Babes.

0: Je to král Bruce Springsteen a Glory Days v éteru Hit Rádia. Blíží se nám 9:00, já se tak s vámi pomalu, ale jistě loučím. Užijte si krásný zbytek té rozpálené středy, snad se zítra trošičku schladíme. No a já tu pro vás mám návod na to, co se zbytkem večera. Respektive ho pro vás má Frankie Goes to Hollywood, k tomu Alanis Morissette nebo Billy Joel, tak si mějte hezky, ahoj.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Tam sú rodinou na záver prázdnina.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlín Jazz, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Jazz. Čeká vás den plný zážitků, kouzelní, živá hudba,
3: bořivé dílničky,
2: soutěže pro děti,
3: skákací hra,
4: zvířátka,
5: historická hasičská technika,
6: skvělé občerstvení
7: a zmrzlina.
1: Mlín Jazz se otvírá veřejnosti
0: 29. srpna od 10 hodin.
8: Těšíme se na vás!
9: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
10: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
9: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz
10: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.

0: Hrávej muzik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Hit Radio Zlín.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Tam s rodinou na závěr prázdniny.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků, kouzelní, živá hudba,
6: hořivé dílničky,
5: soutěže pro děti,
6: skákací hra,
7: zvířátka,
8: historická hasičská technika,
9: skvělé občerstvení
10: a zmrzlina.
4: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
3: 29. srpna od 10 hodin.
11: Těšíme se na

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.